0: Klasický rock Radio Beat.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Uniklo vám na bítu?
1: Ale my jsme s toho vlezli do hospody, jak to trvalo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, normál. Už tam nikdy nepůjdu do té hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla.
1: No. No. Pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My. Jsme v životě nezvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. Já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vydešlo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strasti plnou noc, ne?
2: Já jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři, jo. Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzůru, pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, tři hodiny, já jsem nespal.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo, to není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že
2: nespal.
1: Hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Classic Rock na FM. Radio Beat.
1: Well, a young man

rock non-stop.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, první pracovní ve druhém poločase prázdnin. Je pondělí 3. srpna 2026 a na příjezdu do republiky po bratislavské dálnici se jezdí jenom odstavným pruhem. V omezení asi na 5 kilometrů za čarou, takhle na 54. kilometru D2 boural náklaďák, ze kterého ještě vytekla nějaká chemie. Zatím tam žádná delší fronta není. Pokud se blížíte ku Brnu po dálnici od Prahy, tak pozor za 9 kříži. Na 170. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchaný autobus. Je označený světelnou šipkou, tak byste ho neměli přehlédnout. Auto s majáčkem zase označuje porouchaný osobák v odbočovacím pruhu na Čerpačku na plzeňské dálnici směrem na Prahu za Rudnou na 4. kilometru D5. A na rychlostce z Turnova na Liberec za Jeřmanicemi na 27. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka a kousí zatím stojí ještě osobák, tak opatrně i tady. Víťáci, dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na jihu Moravy 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem prohráli nizozemský superpohár. Alkmaaru podlehli 0-4. Fotbalisté České Lípy remizovali ve druhém kole druhé ligy se slavistickou rezervou 1-1. Nováček soutěže tak doma získal bod. Daniel Křetínský se nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Vanessa Goldová mu nakonec neprodá svůj 25% podíl akcí klubu. Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 stravovacích zařízení. U 6 našli nedostatky a uložili pokuty celkem za 10 000 korun.
2: Během léta zároveň řešili 3 případy hromadných zažívacích obtíží mezi účastníky táborů. Na všech místech provedli epidemiologické šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření. Kontroly probíhají od začátku letních prázdnin a zaměřují se na dodržování hygienických pravidel, zdravotní způsobilost účastníků i kvalitu ubytování a stravování. Letos je přihlášeno na všechny zdejší tábory téměř 20 000 dětí. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: A nakonec Bolt umožnil i v Česku objednat si jízdu přes ChatGPT. Po instalaci doplňku dostanete odhad ceny, trasu i čas příjezdu řidiče. Samotné dokončení objednávky zatím probíhá v aplikaci Bolt. Platby přes ChatGPT ale firma plánuje spustit ještě letos. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 3. srpna 2026.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak co? Tak je vám do tance jako Johnovi a u mě, tedy Vincentovi a mě v Pulp Fiction. No tak to je paráda, tak to protvistujeme společně celé pondělí 3. srpna 2026. O 6:30 si společně dáme kávu, po 9:00 přivítáme Vejvoďáka, který nás provede dalším koncertem. Od 14:00 zažene v parném dní žízeň Standa Rubáš, který bude protáčet tupláky. A až večer vytáhnete nějakou opravdovou dobrotu z ledničky, tak když si k tomu pustíte beat, tak Jaroslav Císař nám představí úžasnou blondýnku a nebo ještě kurioznější název pro kapelu je Ultimátní špenát, což je taky band, který nám dneska po 7:00 večerní zazní v pořadu Krásné nálezy na beatu. A na závěr dne od 23. Martin Vysušil nachystal do pořadu 11 v 11 11 songů, které nás zavedou do opravdu horkých míst, spalujících situací a žhavých nálad, a to i s dnešním oslavencem Jamesem Hetfieldem.

Jak už jsem před sabaty býťáci říkala, Martin Vysušil na závěr dneška chystá do pořadu 11 v 11 písničky s horkou tématikou. Samozřejmě, že ho inspirovalo aktuální počasí. Dneska má být v Čechách do 35, na Moravě až 38 stupňů. Zítra ještě o kousíček tepleji, ale pak budou mírně ty teploty padat a v pátek a o víkendu by mělo být lehce pod 30. Teď je třeba v Třinci 21, zatímco třeba v Liberci a v České Lípě 14 stupňů a v kalendáři býťáků už třetí den muž měsíce srpna Casanova Michal Prokop.

Zítra to roztočíme, drahoušku, zpíval Michal Prokop, že srpen končí v hotelu Ozon. Tedy nám srpen s Michalem v býťáckém kalendáři začal, dneska je 3. a koukala jsem, že hotel Ozon je podnik nacházející se v srdci bardějovských kúpelí na Slovensku. Vlastně je to to největší ubytovací zařízení v celém tomto areálu. Ale Michal Prokop dává přednost statku a na tom ve Všeticích, kde kouzelný venkov se stává jevištěm pro naše představy, chystá už o dalším víkendu festival Krásný ztráty live. A bude se tu toho 14. a 15. srpna co slavit nejenom Michalova 80, ale i 10. ročník této akce.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před půl sedmou, ještě předtím, než si společně dáme kávu, tak bych chtěla varovat býťáky jedoucí po D1 z Brna na Vyškov, že za Rousínovem na 221. kilometru zůstal stát ve stoupacím pruhu porouchaný osobák. Bliká tam před ním policie, tak snad to nepřehlédněte, nebo nepřehlédnete, takhle. Pak tady mám varování pro plzeňské býťáky, co jedou po 27. na Jesenici. Kousíček za obcí Plasy, ještě před Kralovicemi, se srazil dvě nákladní auta. No a opatrně na příjezdu do republiky po bratislavské dálnici, kousíček za čárou asi 5 kilometrů, tedy při vjezdu do republiky na 45. kilometru v omezení, bouralo nákladní auto. Místem se protahujete jen odstavným pruhem. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na jihu Moravy 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hlavním trenérem hokejistů Litvínova je Robert Reichl. Asistenty jsou Jakub Petružálek a Ivan Švarný. Policie ode dneška do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak silnicích nižších tříd. Diváckou cenu festivalu Litomyšl Fest získal dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, stejně jako na festivalu v Karlových Varech. Už jste jeli krasobusem?
5: Jde o linku s číslem 878, jejíž okružní trasa začíná v Karlštejně, dále pokračuje přes Srbsko, Beroun, Loděnici, Mořinku a Hlásnou Třebaň. Propojuje tak nejkrásnější místa českého krasu. Hezký den přeje Honza Navrátil.
4: A nakonec sedadla ve stovkách letadel Boeing 737 MAX v USA bude nutné zkontrolovat. Podle amerického leteckého úřadu mohou být některá nesprávně instalovaná. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

práci. O víkendu tady padlo hodně slov o Jamesi Hetfieldovi a dneska je 3. srpna a frontman Metallica má dneska 63. narozeniny. Já si myslím, že kolegové o něm řekli vše, včetně toho, že má na prostředníčku vytetované pikové eso a železný kříž s odkazem na svůj idol a údajně do toho ingoustu Tatér přimíchal i špetku skutečného popela Lemmyho Kilminstra. Tak tohle řešit nebudu, raději vyšetřím tedy prostor pro Metallicu a Jamese. Papa Het, happy birthday.

0: James Hetfield, zpěvák Metallica, má dneska narozeniny, stejně jako naše máca Marcela Zárubová. Svátek má Miluška a my máme před sebou horký letní den místy s bouřkami. Teď je kolem 18 stupňů, v odpoledne má být v Čechách do 35, na Moravě až 38 stupňů a na horách kolem 27. Nabídnu teď Cat Stevens. Za 10 minut bude 7. Dobré ráno.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Je za námi tenisově úspěšná neděle, Laura Samson vyhrála turnaj v Rumunsku a v dnes vydaném světovém žebříčku se posunula na kariérní maximum, což je 123. pozice. Honza Kumstát po vítězství na libereckém Challengeru udělal obří skok. Z počátku šesté stovky je rázem na 336. místě. Bohužel finále večer nevyšlo Darje Vidmanové v Memphisu a to první set proti 16-leté Rusce vyhrála hladce 6-1. Tak bohužel se to pak nepodařilo dotlačit do vítězného konce, ale i tak se Darja vrátila do nejlepší stovky tenistek a v té je teď aktuálně 10 českých hráček, více jenom Američanek. S Pink Floyd se přiblížíme ke zprávám na 7. hodinu, teď je 6.55. Dobré ráno, Vítáci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a jedete-li do Prahy po ústecké dálnici, tak počítejte od 16. kilometru s kolonou, protože na 14. kilometru se teď vyšetřuje nehoda nákladního a osobního auta. Bouračku taky máme na městském obchvatu Havlíčkova Brodu na 38. Tak tady se taktéž řeší nehoda nákladního a osobního auta a už se přicpává příjezd do Prahy po Slánské dálnici. Ano, omezení u letiště. S tím, že kolona v tuto chvíli je od 6. kilometru a pozor, na 5. kilometru u exitu Středokluky, nově u závěrka, nedá se tam sjet a ani na D7 na Prahu najet, tak s tím počítejte, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlo o kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Radio B. Klasik rock. Radio B. Počasí.
2: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Po druhém kole vede fotbalovou ligu Slavie. Stejný počet bodů, ale horší skóre mají také Jablonec a Teplice. Olomouc se včera remizovala s Boleslaví 2-2, Bohemians uhráli s Hradcem bezbrankovou remízu a Jablonec zvítězil v Pardubicích 2-0. Významný přestup má za sebou český fotbalový gólman, více Petr Plintovič.
4: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček je od víkendu definitivně hráčem Newcastle United. 24-letý reprezentační gólman přichází na ostrovy z portugalské Bragy a stal se čtvrtým nejdražším českým fotbalistou v historii, po Nedvědovi, Šikovi a Krejčím. Newcastle za Horníčka zaplatil přes 700 milionů korun.
2: Dnes přestávají platit některé občanky bez strojově čitelných údajů. Jde o průkazy vydané před polovinou roku 2000. Výměna dokladů je zdarma. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje poprvé za 44 let úplně odstavilo jadernou elektrárnu Pax. Zařízení běžně pokrývá asi polovinu země, tamní vláda proto chystá úspory a výpadek hodlá nahradit dovozem. A nakonec český zdravotnický startup CareBot získal investici přes 36 milionů korun na další rozvoj umělé inteligence pro diagnostiku rakoviny. Jeho systémy pro vyhodnocování rentgenů a mamografů už využívají stovky zdravotnických zařízení v 8 evropských zemích i mimo Evropu. To byly zprávy a po nich přichází Ronnie James Dio.

I na začátku druhé půly prázdnin navštíví studio Beatu hned několik zajímavých hostí. Zítra večer od 7. bude v hledáčku Jirky Rogla fotografka Pavla Hartmanová. A společně indiánskou dýmku míru vykouří během tříhodinové zpovědnice následně od 20. do 23. Dan Kohout s Martinem Věchetem. Řeč bude především o nadcházejícím již 42. ročníku festivalu Trutnov, který začíná příští čtvrtek 13. Už teď v sobotu proběhne zase první ročník festivalu undergroundové a alternativní muziky v areálu na Sázavské ulici v Ostravě Zábřehu. A bude tam hrát i Krchov Band a bubeník téhleté skupiny, která v dubnu vydala po dlouhých 11 letech nové album s názvem Domů. Marek Brodský se tady na Beatu zastaví ve středu v uších u Petra Korála.

0: No jo, tak tahle ta kapela umí sešlápnout plynový pedál, vy naopak se připravte na brždění na ústecké dálnici směrem na Prahu. Za Novou Vsí od 18. kilometru je kolona po 11., kde se řeší nehoda. Ztratíte tam asi čtvrt hodinku. Teď je 7.19.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Brit Aldridge vyhrál na mistrovství Evropy horských kol po short tracku také závod v cross country. Náš Jan Sáska obsadil 20. místo, mistryní Evropy se pak stala Švýcarka Frejová, Adela Holubová a Tereza Tvarušková skončily ve třetí desítce. Rallyový jezdec Sami Pajari vyhrál domácí finskou rally a navázal na svůj nedávný triumf v Estonsku. Pilot Toyoty se díky druhému vítězství za sebou posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Martin Prokop obsadil 25. místo. Nizozemská cyklistka Vibisová vyhrála spurt druhé etapy Tour de France Femme. Nicola Nosková dojela 65. v celkovém pořadí je na 78. místě se ztrátou 4,5 minuty. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, nabídku už za hodinu.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30, ta kolona, co je před Brnem na bratislavské dálnici, ta je z toho důvodu, že u Avionu stál porouchaný kamion. Ten už je pryč, ale chviličku trpělivost, než se to pořádně dá do pohybu. No a protáhla se nám fronta směrem na Prahu na Ústecké dálnici. Už před novou

0: I spřízněné Mundark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz
1: Radio B. Počasí.
2: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Polští volejbalisté po třetí za poslední 4 roky vyhráli Ligu národů. Ve finále porazili Američany po obratu z 1-2 na sety a rozhodující sadu získali 15-10. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony. Na přechodu do Černé hory u Karasoviči čekali řidiči až 10 hodin. Kolona měřila kolem 25 kilometrů. Do pražské integrované dopravy se dnes zapojuje Humpolecko a Pelhřimovsko. Změny se dotknou desítek autobusových linek a nově pojede expresní linka 401 z Prahy do Pelhřimova za 2 hodiny. Při hašení požáru západně od Athén se srazily 2 hasičské vrtulníky. Nehodu nepřežili 2 piloti, další 2 členové posádek jsou živí. A nakonec jediná plovoucí jaderná elektrárna, ruský akademik Lomonosov, úspěšně prošla mezinárodním bezpečnostním auditem. Experti neodhalili žádné zásadní nedostatky. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat. Classic Rock.

Věděli jste, že Frank Zappa taky spolupracoval s kapelou Animals? Na jejich páté album jim napsal jednu písničku a ve dvou skladbách hrál na basu. Pokud byste si to chtěli poslechnout, tak je taková možnost, protože titul Animalism z roku 1966 je v nabídce půlnočních alb na našem webu na stránce radiobeat.cz. Nebo podpoříte prvotinu německých akcept super skupiny Asia. V nabídce dneska má James Hetfield narozeniny, tak máme i finskou apokalyptiku a 8 instrumentálních cover verzí Metallica, aranžovaných a zahraných na violončela. No a v nabídce je též Adrenaline Mob, což je projekt bubeníka Mikea Portnoye a konkrétně můžete hlasovat pro jejich první desku, která vyšla v roce 2012 a protože má zatím nejméně hlasů a tedy je nejmenší pravděpodobnost, i když uzavíráme hlasování až v neděli o půlnoci a zatím máme pondělní ráno, takže s tím ještě něco můžete udělat. Ale zatím to tak nevypadá, tak si teď tenhle ten band pustíme.

0: Neohrožený Russell Allen poháněný Mikem Portnoyem, když měl bubeník Dream Theater pauzu od snového divadla, tak si založil i projekt Adrenaline Mob a právě z jejich první desky, která je, jak už jsem i říkala, v nabídce půlnočních alb na webu radiobeat.cz, jsme si teď na beatu hráli ukázku a pokračovat bude beatačka Janie.
1: Ahoj! Na silnici číslo 16 u Velvar, jak je Orlen, dřív benzina, tak je teď čerstvá dopravní autonehoda. Je to, ještě tam nejsou ani policajti nic, vrazili to tam do sebe dva osobáky a je to tam průjezdní pouze jedním pruhem, začíná se to tam štosovat, takže opatrně a nevlítněte do toho.
0: Díky za varování, jinak pokud z Velvard budete po 16 pokračovat směrem k ústecké dálnici, tak pozor, před Novou Sí asi 1,5 km dlouhá kolona. I od Mělníka je problém najet na 18. kilometru na ústeckou dálnici a to z toho důvodu, že na 11. je nehoda směrem na Prahu a ztratíte tady od 19. kilometru asi půl hodinky. Teď máme 2 minuty po 7:45. Má tady taky nějaký vzkaz pro kolegy býťáky na 4 kolech. Tak můžete to udělat jako Janie a poslat zdravici přes býťáckou aplikaci nebo mi zavolat na linku 210 32 33 34.

Fotbalisté Plzně a jejich fanoušci v čele s Vejvoďákem se dneska po obědě dozvědí, proti komu nastoupí v posledním kvalifikačním kole Evropské ligy. Sparta ta hraje o soutěž víc a v rámci třetího předposledního předkola Ligy mistrů hostí zítra Lyon. A ve čtvrtek budou doma bojovat i Hradec Králové a Jablonec. Tak otroci ti v rámci třetího opět předposledního kvalifikačního kola budou hostit Bešiktaš Istanbul. No a do Jablonce ve čtvrtek v rámci konferenční ligy zajíždí vicemistr Lotyšska Riga.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin, na 16 mezi Slaným a Ústeckou dálnicí vás obou směrně přibrzdí nehoda u Velvar u Orlenu, kolem se jezdí jenom kyvadlově. Pak dál na Mělník se zaseknete před Novou Vsí, na dálnici na Prahu je totiž nehoda na 11. kilometru a ta kolona začíná už při tím novoveským exitem. Na 19. kilometru. Někteří od Ústí na Prahu na tom 18. sjíždějí a tak se plní cesta na Nelahozeves. Na Slánské dálnici na Prahu před omezením u letiště je fronta z 5. kilometru a bacha ode dneška. Nájezd a sjezd u Středokluk, to je zrovna 5. kilometr směrem na Prahu, je zavřený. Tak kam bych doporučovala vyrazit Havlíčkobrodským? Asi nikam. Zůstat doma. Možná tak volná jediná je cesta na Ždírec nad Doubravou. Protože pokud pojedete na Čáslav, tak semafory hned za Havlbrodem. Pak jestli se chystáte na Pelhřimov, tak samozřejmě za Humpolcem, za D1, tak též omezení. Stejně tak na Jihlavu. Tady zase ten problém máme před brněnskou dálnicí. I tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne místy kupovitá oblačnost a v jižní polovině ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38. Zítra slunce, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Naše tenistka Laura Samson ovládla turnaj v Rumunsku a vybojovala premiérový titul WTA. To se naopak nepodařilo Darie Vidmanové v Memphisu. Jan Kumstát vyhrál v Liberci svůj první challenger a v žebříčku ATP se posouvá o 172 míst na 336. příčku. Sarah Bejlek v noci vstoupila vítězně do turnaje v Torontu na rozdíl od 46-leté Venus Williamsové. Žena hospitalizovaná v Praze po návratu z Afriky netrpí nebezpečnou infekcí, více mluvčí ministerstva zdravotnictví.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Severovýchod Egypta zasáhlo zemětřesení o síle 5,4 stupně. Otřesy byly cítit i v Káhiře, epicentrum leželo asi 40 kilometrů severovýchodně od Suezu v hloubce 10 kilometrů. Zatím se nemluví o obětech ani škodách. A nakonec vědci vyvinuli nový způsob výroby baterií pro elektrokola a koloběžky. Díky použití měděných spojů mohou být baterie lehčí, účinnější a s menšími energetickými ztrátami. Nová technologie navíc nevyžaduje drahé úpravy stávajících výrobních linek. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 3. srpna 2026. Teď jsou tu Motorhead.
0: Classic Rock.

0: Dvojkapko, tady je Tomáš, jdu v dopravě jednu rychlou.
1: Tomáši, pospíchej pomalu.
0: Pospíchej pomalu, tak já to zrychlím. Mezi Milešovem a Štěpánovem pod Milešovkou v Českém středohoří utekly ovce na takový okresce, ten Uzonký, tak aj do toho někdo nevletí.
1: Dobře, já tam pošlu Pepu Lábuse, díky.
0: Fajn, díky, ahoj.
1: Ahoj.

Je 8:45, před chviličkou Bíťák Tomáš varoval před stádem ovcí, co prchly v Českém středohoří a producírují se po silnici mezi Milešovem a Štěpánovem. A pak Pepa Lábus prohnal své stádečko naším vysíláním a více vám zahraje a zaspívá v pátek ve svém rodném Trutnově vedle kulturního domu UFO, nebo nákupního domu UFO. Od 16:30 odpoledne to tam vyšperkuje v rámci trutnovského hudebního léta. Tak to bude v pátek a v sobotu Joska zahraje kousek od Litomyšle v hostinci U Koruny v Dolním Újezdě. In the

0: 3. srpna 1963 Beatles odehráli své poslední vystoupení v liverpoolském Cavern Clubu. Teď jsme měli tuhle čtyřku na beatu a pokračujeme se Šimim.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastian. Druhý muž nedávné Tour de France se stal rekordmanem tohoto závodu World Tour. Hirt ani Novák nedokončili. Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil sedmý ve druhém závodě letní Grand Prix ve Visle. Po sobotním pátém místě se znovu dostal do nejlepší desítky. Atlet Martin Zajíc zaběhl na 5000 metrů nejrychlejší český čas od roku 1998. Výkonem 13.33 se zařadil na 11. místo českých tabulek. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Dobré ráno, Katko, tady Honza. A jenom když teď slyším ten akvalon, tak jsem chtěl říct, že v sobotu jsem byl v Lokti na Jetrota a lístky jsem dostal od rádia Beat, nebo vyhrál, za což moc krát dnes znovu děkuji. A bylo to moc hezký, sice už starý pánové jsou starý pánové. Koukal jsem na internet, že Andersonovi teď 10. srpna bude 79 let a musím říct, že mě je 63 a kdybych 79 měl takový elán jako on, tak bych to byl asi hodně šťastný.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Rádio B. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na jihu Moravy 39 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
3: Hlavním trenérem hokejistů Litvínova je Robert Reichl. Asistenty jsou Jakub Petružálek a Ivan Švarný. Policie ode dneška do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak silnicích nižších tříd. Diváckou cenu festivalu Litomyšl Fest získal dokument Heleny Třeštíkové Bara Basiková, stejně jako na festivalu v Karlových Varech. Už jste jeli krasobusem?
4: Jde o linku s číslem 878, jejíž okružní trasa začíná v Karlštejně, dále pokračuje přes Srbsko, Beroun, Loděnici, Mořinku a Hlásnou Třebaň. Propojuje tak nejkrásnější místa českého krasu. Hezký den přeje Honza Navrátil.
3: A nakonec sedadla ve stovkách letadel Boeing 737 MAX v USA bude nutné zkontrolovat. Podle amerického leteckého úřadu mohou být některá nesprávně instalovaná. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 19. Dan Petřík a Karel Augusta. Rok 1996. Čte Fenek.
2: Hráli jsme už půl roku, měli za sebou asi 5 koncertů a Monika dostala pocit, že svoji misi splnila. Dala nás dohromady, našla zkušebnu, zařídila pár koncertů, pomohla s tím základním, ale nebyla profesí manažerka, takže nás teď chtěla pozvolna předat někomu, kdo se v hudební branži reálně pohybuje a posune kapelu dál. Někomu, za koho by mohla dát ruku do ohně. Ono je to tak, že když chce kapela aktivně fungovat, tak je manažer dost důležitý článek. Je ideální stav, když se muzikanti můžou věnovat jenom hraní a někdo jiný zařizuje koncerty, klipy, stará se o papíry a telefonuje s kdekým. Ten člověk by měl mít zkušenosti, konexe, důvěru kapely a dávat tomu celému nějaký systém. U nás takových lidí není mnoho a těch dobrých vůbec ne. A tak Monika přivedla na jeden podzimní koncert svýho kámoše, kterýho si vytipovala jako svýho následovníka. Jmenoval se Dan Petřík a pracoval v malým hudebním vydavatelství Globus. Hráli jsme tenkrát vedle ve vesnici a byla to zase strašná kalba. Dan zkouknul koncert, dost se s náma opil a pak na tuhle silně nelukrativní nabídku kejvnul. Byl to krok vpřed, i když nám to tenkrát bylo trochu líto, protože nám přišlo, že končí doba absolutní pohody. Měli jsme pocit, že s Danem to teď bude víc navážno, i když byl stejně starý, měl skejtový hadry a kalil. Báli jsme se prostě větší zodpovědnosti, i když obecně vzato jsme vlastně ani nevěděli, co přesně chceme. I v případě použití nejvyššího stupně sebevědomí jsme si nemysleli, že by naše hudba mohla zaujmout širší okruh lidí. Teda takovej, abychom se tím mohli živit, jezdit koncerty po klubech a festivalech, vydávat desky, který by si lidi kupovali a celkově se tomu věnovat na plný úvazek. To, že ti kámoši říkali, že to je v pohodě, to nic neznamená, protože kámoši to řeknou vždycky. Samozřejmě i proto, že v našem případě byli během našeho koncertu většinou na kaši. Našlo se jenom pár pravdomluvných, kteří naší hudbě vyčetli buď faktický chyby, nebo to rovnou odepsali. Takže celkově vzato bylo nesmyslný klást si v té době vysoký cíle, ale zase stálo za to využít tu možnost to zkusit s novým manažerem posunout dál. Dan Petřík byl protřelej chlapec z centra Prahy, takže znal tisíce různých lidí a vždycky věděl, na koho se s čím obrátit. Na pomoc si vzal ještě Honzu Novotnýho, profesí filmovýho producenta a spolu s Monikou, která neodešla ze dne na den, ve třech vymýšleli, co s náma, když hrajeme to, co hrajeme, teda žádnej mainstream. Není to myšlený tak, že by nás začali předělávat, ale spíš dumali, co s koncertama, dopravou, eventuálním studiem a podobně, protože my jsme nic z toho zajištěného neměli. Vlastnili jsme jenom zkušebnu, nástroje a pár písniček. S Danem Petříkem se v naší kapele objevil po krátký době ještě další důležitý člověk. Byl to jeho kámoš Karel Augusta, syn herce Karla Augusty, který s námi nejdřív jezdil jen tak, aby se nenudil v Praze, ale postupně se zapojil do procesu, začal řídit dodávku, nosit bedny, až byl slavnostně jmenován naším technikem. Karel byl a je o 10 let starší svéráz. Klasický pražský bohém, co prošel mnoha pracemi, nejvíce někde kolem filmu a za svůj život zažil fakt hodně. Z rukávu občas vysype různý historky, třeba jak jeho táta dostal kdysi od mámy peníze na novej nábytek do obejváku, jenže se někde seknul s kumpánama v knajpě. Dorazil domů až za 3 dny a místo nábytku přinesl lodní motor, který údajně strašně výhodně koupil od kámoše v hospodě, což by třeba i prošlo, kdyby se rodina Augustů zabývala rejdařstvím. Jenže rodina Augustů se rejdařstvím nezabývala. Neměli ani loď, papíry, prostě nic tím společného, kromě toho, že bydleli kousek od Vltavy. Karel měl kreativní mozek a za použití různých rituálů si uměl užívat života. Takže třeba na šňůrách snídal kachnu se zelím a fernet a během dne tak nějak udržoval hladinku, aby večer trochu přitlačil na pilu. Byl nedílnou součástí naší kapely 15 let.

Nabítu neševelí nebo nečtou ze své kroniky, tak vohnouti stíhají i koncertovat. V pátek si je můžete užít v Kutné Hoře v klášterní zahradě, kde zahrají spolu se Šumperáky byt číslo 4. A v sobotu budou vohnout v Krásné Hoře nad Vltavou. A na úrovni Příbramské věznice je zastavena dálnice ze Strakonic na Prahu. Na 42. kilometru D4 hoří auto. Poslední volný sjezd je u Hájů na 45. kilometru. 45 je taky na hodinách. 8:45, takže 8:45.

Zombies na rádiu Beat. Pokračovat budeme s kapelou Def Leppard, protože máme tady jedno výročí. 3. srpna 1987 vyšlo jejich 4. album Hysterie. Ale ještě předtím, než pustím jednu ukázku, tak se pojďme zaměřit na dnešní program Beatu. Začnu tím, že dorazil Lejvoďák, takže opravdu je to tak, bude se snažit i nás po 9. hodině provést dalším koncertem v rámci našeho prázdninového speciálu Léto jako živé. Večer si můžete užít krásné nálezy s Jaroslavem Císařem od 19. hodiny. Na nás chystá spoustu zajímavé muziky. Například nám představí kapelu, která si říkávala Ultimátní špenát, jo? Což je docela zajímavý název pro band, třeba vysvětlí i proč. No a od 11. pořadu v 11.11, tedy od 23. hodiny, nachystal Martin Vysušil 11 songů s ryze horkou tématikou, která nás zavede do spalujících situací, žhavých náhlad a horkých míst. Ano, je vedro, tak i tomu dneska podřizujeme 11 v 11 s tím, že nás tam čeká i dnešní oslavenec James Hetfield s Metallicou. Are you excited?

0: Prosímte, chtěl bych upozornit výťazky na dlouhodobou uzavírku silnice 54 obec Zrhov. Je stopené, budou se tam dělat dva druháče a jeden přechod. Ode dneška to začalo, bude to tak na 3 měsíce minimálně. Má to tam být průjezdný kivadlově, ale spíš to bude asi neprůjezdný.
1: Dobře, to je veselý nad Moravou a Kyjov, že jo, spojnice.
0: Veselý a obecenci tam na tom hlavním tahu budou dělat dva kruháče souběžně a ještě nějaký přechod.
1: Pak to bude velká paráda. Dobře, dobře, vyřídím, děkuju.
0: Jo, okay,
1: taky, ahoj.
2: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9 a na příbramské dálnici na Prahu na 42. kilometru už dohasili osobák, tak snad zase brzo provoz na dálnici obnoví. Máme novou bouračku na D1 u Brna, u Slatiny, směrem na Prahu na 200. kilometru se srazila 2 auta v levém pruhu. Pořád se vyšetřuje srážka dodávky s náklaďákem na ústecké dálnici směrem na Prahu na 11. kilometru. Kolonka se trošku ale už zdrcla, začíná až za Novou Vsí na 17. kilometru. A pokud na 18. sjíždíte na Slaný, tak se zaseknete na obchvatu Velvar, kde u čerpačky došetřují nehodu se zraněním a jezdí se tam kyvadlově. Tedy fronta a zdržení znamená pro ty, i co jedou na Mělník od Slaného. Tak Víťáci ode mě to vše. Přeji vám dobrou jízdu a vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne místy kupovitá oblačnost a v jižní polovině ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38. Zítra slunce, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách místy přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem prohráli nizozemský superpohár. Alkmaaru podlehli 0-4. Fotbalisté České Lípy remizovali ve druhém kole druhé ligy se slavistickou rezervou 1-1. Nováček soutěže tak doma získal bod. Máme tu další vlnu veder. Ode dneška do středy mohou teploty vystoupat až na 40 stupňů a na většině území se čekají tropické noci. Ve druhé polovině týdne vedra ukončí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. O víkendu se ochladí na 24 až 28 stupňů. Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 stravovacích zařízení. U 6 našli nedostatky a uložili pokuty celkem za 10 000 korun.
4: Během léta zároveň řešili 3 případy hromadných zažívacích obtíží mezi účastníky táborů. Na všech místech provedli epidemiologické šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření. Kontroly probíhají od začátku letních prázdnin a zaměřují se na dodržování hygienických pravidel, zdravotní způsobilost účastníků i kvalitu ubytování a stravování. Letos je přihlášeno na všechny zdejší tábory téměř 20 000 dětí. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
3: A nakonec, České středohoří patří k nejvýznamnějším oblastem pro výskyt motýlů v Česku. Přírodovědci tam napočítali přes 2200 druhů, na některých kopcích až 1000. Mnoho z nich patří mezi ohrožené druhy uvedené v červeném seznamu. To byly další zprávy a jdeme na koncert.

0: Karinke do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Je to přesně tak, jak říkal Petr Šimáček, jdeme na koncert, i když dalo by se říct, byli jsme na koncertu, protože my dneska máme v rámci akce Léto jako živé připravený živá kapely, která zrovna včera koncertovala u nás v České republice, konkrétně v Ostravě. Ano, správně, jsou to Judas Priest. Já jsem vejvodák, přeju vám hezký den. Pokud pro vás je to letošní léto jako živé, pro mě je zatím jako mrtvé, ale snažím se bojovat ze všech sil, aby i pro mě to léto bylo živé. Já bych tu dnešní, nebo to dnešní publikum, které poslouchá Živák na Rádiu Beat, rozdělil na takové dvě poloviny. Na tu jednu, která včera byla na Judas Priest v Ostravě, a na tu druhou polovinu, která včera na Judas Priest nebyla. Ve vší úctě asi pravděpodobně ta větší polovina je mezi těmi, co včera koncert v Ostravě Judas Priest nenavštívili, ale pro obě dvě poloviny, ať už pro ty, co tam včera byli, ať už pro ty, co tam včera nebyli, si dneska Judas budeme hrát minimálně až do 10. hodiny. Je to živák z roku 1986, tedy 40 let stará muzika, 40 let starý živák. Schválně si jenom tak bleskově v hlavě vzpomeňte, kolik vám bylo před 40 lety a co jste před 40 lety tak zhruba dělali, jestli ještě chodili do školy, anebo dávno už měli dvě děti. Věřím tomu, že ta hodina léta jako živého se skupinou Judas Priest a jejich živou muzikou bude naprosto geniální.

0: Ty nejlepší koncerty, živák a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé. Na rádi

My si dneska děláme hezky v puse anebo hezky v uších. Hrajeme v rámci léta jako živého živá kapely Judas Priest, který se jmenuje Priest Live z roku 1986. Je to tehdy vlastně v pořadí druhá živá deska, kterou Judas Priest vydali. Celkem zvláštní je barva obalu celé desky, koukám tady na to. Je to taková hodně zašlá hnědá, nebo lépe řečeno taková vyblitá okrová. Napříč celým obalem je celkem 6 natažených rukou, které ukazují ponejprv tedy hrozivého metalového paroháče, ale jiné zase jenom otevřenou dláň směřující k obloze, anebo možná směrem ke slavnému kříži, který je nedílnou součástí pódiové výbavy koncertu Judas Priest. Ty nahrávky, které slyšíme, tak jsou zaprvé z Atlanty z 15. června 86 a také z Reunion Areny v Dallasu ze 27. června 86. To album, potom co bylo nahráno, tak vyšlo o rok později 1. června v roce 87. Oba koncerty, na které byly nahrávky pořízeny, tak jsou v rámci světového turné s názvem Fuel for Life, které bylo takovým předskokanem před vydáním slavné desky Turbo, kterou doufám máte doma. Aspoň tedy fanoušci kapely Judas Priest sázím na to. Další skladba toho živáku je osobně v režii Roba Halforda. Contains the word the law in the title. You know what I'm talking about. Break it.

jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

Tohle byl Sentinel, Judas Priest. Dneska si hrajeme živák, který se jmenuje Priest Live, je z roku 1986. Je to druhý živák, tedy druhé živé album, které Judas vydali. Vyšlo 1. června v roce 87, rok poté, co byly nahrávky pořízeny. Byla to sada dvou LPček, tehdy v tom 87. rozkládací obal s vnitřní grafikou, to je ta podivná hnědá barva, o které jsem vám vyprávil před chviličkou. Existuje také video záznam, a to přímo z Reunion Areny v Dallasu, který vyšel na betách, tedy na kazetách Betamax, potom na VHSkách, tedy na obyčejných videokazetách a taky na laserdisku. Ale bohužel nikdy jsem neměl laserdisk, ani jsem neznal nikoho, kdo by měl laserdiskový přehrávač a z debat v hospodě jsem nepochytil, že by někdo z mých kamarádů znal někoho, kdo by měl laserdisk, ale i tak to na laserdisku vyšlo. V roce 2001, a to je věc, kterou byste mohli doma mít, tak potom celý živák Judas Priest, tedy Priest Live, vyšel jako součást série The Remasters. Co se týče sestavy, která v roce 1986 byla na pódiích v rámci toho světového turné, tak pochopitelně bubeník Dave Holland, basák Ian Hill, kytaristé Glenn Timpton a KK Downing, no a pochopitelně zpěvák Rob Halford. Ta další skladba v rámci tohoto živáku je opět s příběhem, který vypráví Rob Halford zase osobně. This time someone comes up to you and gives you some grief. You say, hands off! This is Prince! Come here!

0: nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B. It's time to grab a hold of something soft and make it hard. The title track from the Trouble album. Let's go, get a turbo!

0: Tady jste se mohli jenom přesvědčit o tom, že Britové neumí vyslovovat turbo, takže místo turbo lover, tak je to turbo lover, anebo tak nějak podobně. Co se týče živáku, je Šmitec, jenom jste se krásně rozepsali. Ahoj, byl jsem včera na Judas Priest, bomba, na stupnici 1 až 10, jednoznačná desítka. Včera jsem byl v Ostravě, byla to paráda, už v 80. letech to byla pro mě jedna z nejlepších kapel. Jsem rád, že je znova slyším, nebo třeba tady díky za prodloužení včerejšího zážitku z Ostravy, byl to úžasný nářez, děkujeme Petrovi za tuhle zprávu. Tolik tedy Léto jako živé pro dnešek se skupinou Judas Priest. Zítra pokračujeme, akorát s trošku úplně jiným hudebním sudem.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Teď dopravní informace, pozor, na Pražském okruhu na 23. kilometru je to sjezd z okruhu na Rozvadovskou spojku směrem k IKEA, je tam bouračka dodávky, která narazila do svodidel. Pozor, na Pražském okruhu mezi D1 a D5, tedy od Modletic až na Zličín, jsou tam nesouvislé kolony a celkové zdržení kolem čtvrt hodiny. Pozor, v Ústí nad Labem v Přístavní ulici se srazily dvě dodávky a v Liberci v Jánské ulici je bouračka těžkého nákladního vozu, které trefilo dopravní značku. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. Kdo stání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
5: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
6: Není to kohout?
7: Ale zvědavý je jak červenka.
8: Vobecná.
9: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
10: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
9: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu B.
1: Rádio B. Počasí.
11: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne místy kupovitá oblačnost a v jižní polovině ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38. Zítra slunce, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách místy přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
11: Po druhém kole vede fotbalovou ligu Slavie. Stejný počet bodů, ale horší skóre mají také Jablonec a Teplice. Olomouc včera remizovala s Boleslaví 2-2, Bohemiancu hráli s Hradcem bez brankou remízu a Jablonec zvítězil v Pardubicích 2-0. Významný přestup má za sebou český fotbalový gólman, více Petr Plintovič.
12: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček je od víkendu definitivně hráčem Newcastle United. 24-letý reprezentační gólman přichází na ostrovy z portugalské Bragy a stal se čtvrtým nejdražším českým fotbalistou v historii, po Nedvědovi, Šikovi a Krejčím. Newcastle za Horníčka zaplatil přes 700 milionů korun.
11: Dnes přestávají platit některé občanky bez strojově čitelných údajů. Jde o průkazy vydané před polovinou roku 2000. Výměna dokladů je zdarma. Veřejnost se dnes v Dublinu loučí s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Držitel Oscara zemřel při dopravní nehodě na motocyklu ve věku 56 let. A nakonec Bolt umožnil i v Česku objednat jízdu přes ChatGPT. Po instalaci doplňku dostanete odhad ceny, trasu i čas příjezdu řidiče. Samotné dokončení objednávky zatím probíhá v aplikaci Bolt, platby přes ChatGPT ale firma plánuje spustit ještě letos. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne, je tu Pražský výběr.

doma s hlasivkama, ale sami se jako slyšíte, že ještě to není úplně ono. Nicméně normálně se bavím tím, co tady se děje za věci, jaká muzika se tady hraje. Tohle byly Juriáši, tedy skupina Juráhyp a Time of Revelation. Za 8 minut bude 10:30 dopoledne, ten den krásně plyne a navíc se mi stala teď věc, kdy jsem se musel sám nad sebou zasmát, ale byl to takový ten smích, kdy si člověk uvědomí, že už je opravdu starý pitomec, ač teda ročník 1972. Teď jsem na internetu viděl reklamu, takový banner, kde je napsáno turistická obuv pro muže s bolestmi nohou a zad a pro s problémy s rovnováhou, což ve 53 letech klidně už člověk rovnováhu může ztrácet, ale co je na tom nejhorší, že ty boty pro staré muže, který mají problémy s rovnováhou, tak se mi dokonce líbí. Hnedka bych si klidně dva páry objednal. Ale podle mě už to nikdo nezastaví, tohle. Ani Bob Dylan, jasně, že ne.

Jenom taková pokračovačka v tom živém hraní. Tohle byly Deep Purple živě, skladba Never Before. Za 50 vteřin bude půl jedenácté dopoledne. Za okamžik Jasná páka, taky Floydi, anebo Led Zeppelin. Když už jsme řekli A se skupinou Deep Purple, tak musíme říci i B, tedy se skupinou Led Zeppelin. Petr Šimáček připravil menšinové sporty, sledoval a musím říct, že tedy pozorně finskou rally a zná výsledky. No a náš Martin Zajíc zaběhl skvělý čas na 5000 metrů. Za posledních 30 let jeden z nejrychlejších. Poslechněte si, kolik minut Martinovi stačí na to, aby uběhl 5 kilometrů. Tak rychle mnozí z nás nedojdou ani z baráku.

průběžného pořadí mistrovství světa. Martin Prokop obsadil 25. místo. Nizozemská cyklistka Vibisová vyhrála spurt druhé etapy Tour de France Femme. Nicola Nosková dojela 65. v celkovém pořadí je na 78. místě se ztrátou 4,5 minuty. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastian. Druhý muž nedávné Tour de France se stal rekordmanem tohoto závodu World Tour. Hirt ani Novák nedokončili. Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil sedmý ve druhém závodě letní Grand Prix ve Visle. Po sobotním pátém místě se znovu dostal do nejlepší desítky. Atlet Martin Zajíc zaběhl na 5000 metrů nejrychlejší český čas od roku 1998. Výkonem 13.33 se zařadil na 11. místo českých tabulek. To byly menšinové sporty. Radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Sami jste to slyšeli, zrezivělý sponky, holky tonky, holka tonka, Jasná páka. Tahle muzika, konkrétně tahle skladba od Jasné páky má obrovskou, hlubokou myšlenku, kde to úplně stříká to poselství. Sami jste slyšeli v textu, jak je zpíváno, když říkám zázrak, myslím tím zázrak, když říkám strom, myslím tím strom a já říkám, když říkám můro pelešivá, myslím tím můro pelešivá, pochopitelně. To jsou YouTube, ty s tím nemají vůbec nic společného.

jenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Ono je trošku australská muzika, Airburn a Back in the Game, co čert nechtěl, za 2,5 minuty bude 11 dopoledne, za chviličku Blue FX s Leškem Semelkou, taky Paul McCartney anebo Sex Pistols a pochopitelně zprávy s Petrem Šimáčkem. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Počítejte s tím, býťáci, že na pražském okruhu mezi D1 a D5 je silný provoz v nesouvislých kolonách, to celkové zdržení je kolem 15 minut. Jedete-li z Brna na Svitavy po 43 u Bořitova na Blanensku je bouračka osobního auta a dodávky. Pozor, v Brně, v Krpoli, v Dobrovského ulici řeší tam havárku dvou osobáků. V Praze Nová Povltavská, je to na výjezdu z tunelu před mostem Barikádníku, je tam bouračka tří osobních vozů. Na Strakonicku v Blatné, tedy kousek za Nepomukem, v Palackého ulici se srazil autobus a osobní auto a pozor také na Šumpersku, v Hanušovicích na hlavní ulici se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně slunečno a horko, odpoledne místy kupovitá oblačnost a v jižní polovině ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38. Zítra slunce, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách místy přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Naše tenistka Laura Samson ovládla turnaj v Rumunsku a vybojovala premiérový titul WTA. To se naopak nepodařilo Darie Vidmanové v Memphisu. Jan Kumstát vyhrál v Liberci svůj první challenger a v žebříčku ATP se posouvá o 172 míst na 336. příčku. Sarah Bejlek v noci vstoupila vítězně do turnaje v Torontu na rozdíl od 46-leté Venus Williamsové. ČES dnes začíná vyplácet dividendu 2,40 korun na akcii z loňského zisku. Akcionářům rozdělí celkem 23 miliard korun. Stát z toho jako většinový vlastník dostane téměř 16 miliard. Žena hospitalizovaná v Praze po návratu z Afriky netrpí nebezpečnou infekcí, více mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, kterým soud prodloužil vazbu, proti tomu podali stížnost. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a dáme si Sex Pistols.

Je to tady stará pravda, že ptáky, když kroužkujou, tak pouštějí. Lešek Semelka a Blue Effect na beatu, je 4:12 dopoledne. Koukám na anketu půlnočních desek, i přesto, že jsou prázdniny, tak i během prázdninových týdnů máte možnost vy, býťáci, vybírat muziku, která se tady na beatu bude hrát. Co se týče tedy půlnočních desek, je tam od půlnoci ze včerejška na dnešek nová šestice. Celý tento týden až do neděle 9. srpna máte možnost na našich webových stránkách si tipnout, která deska, nebo dát hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli. Dvě desky z těch šesti, co nabízíme, které budou mít na konci týdne, tedy v neděli 9. o půlnoci, nejvíc hlasů, tak ty dvě desky si následující týden, příští týden, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí, zahrajeme. Vy tedy vybíráte muziku, která se na beatu v půlnočních albech bude hrát. Ve hře jsou Accept, Asia, Apokalypsa, Animals, Allman Brothers Band a Adrenaline Bob. A vzhledem k tomu, že všechny kapely Adrenaline Bob, Allman Brothers Band, Animals, Apokalyptika, Asia a Accept začínají písmenem A, tak mám podezření, že kachna, která vybírá ta alba, ty desky a interprety, že tentokrát v tomto týdnu vybírá kapely, které začínají na písmeno A. A třeba se pletu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

děkujeme tady Jimmymu, který vlastně způsobem sobě vlastním dokonale ovládá hudební nástroj. Jimi Hendrix na beatu, 3,5 minuty před 11:30 dopoledne. Jenom první indicie a první nápověda k tomu, co vás zítra a nás, tedy i mě, čeká, aspoň doufám tedy, čeká za koncert v rámci léta jako živého. Každý všední den vlastně po dobu prázdnin hrajeme vždy od 9 do 10 nějaký živák, koncert, živou desku. Dneska to byl Judas Priest, já jsem sliboval potom, co dneska živák skončil, že zítra to bude trošku jiný hudební sud, jenom napovím, že to bude živák z 90. let a nahrávky, které zítra uslyšíme mezi 9. a 10., tak byly krom jiných míst pořízeny i na stadionu Feyenoord Rotterdam. Feyenoord Rotterdam, to je fotbalový klub, má stadion a na tom stadionu ten koncert byl zaznamenán té kapely. Samozřejmě neprozradím dopředu, vy si to takhle můžete klidně podle těchto nápověd a indicí třeba i najít, pokud chcete, samozřejmě pokud ne, jak se na to klidně vyprdněte a poslouchejte až zítra hned na 9. hodinu samotný koncert a tam se to rozvíte. Mimochodem, jenom pro kolegy s digitálním časem připomenu, že Rotterdam je v Nizozemí, pro některé fanšmekry v Holandsku dokonce.

Já jsem Aleš, tedy tři sestry, originál Die Totenhosen. Pokud počítáte nebo chcete si spočíst, kolik minut zbývá ještě do konce dopoledne, tak prsty na obou rukou vám k tomu nestačí, protože je 11.40, tedy za 5 minut 3 čtvrtě na 12 dopoledne. To dopoledne tady na beatu, co se týče muziky, ještě vyplníme, nebo ne, vyplníme, to je blbý slovo, ale zvládneme ještě zahrát Fool to Cry od Rolling Stones, Alexander the Great od Iron Maiden, to je nejdelší položka, to je krásná, skoro 9-minutová záležitost, ale až po Creedence Clearwater Revival a skladbě, která se jmenuje Down on the Corner. Je to taková rohová záležitost, jedna z posledních dopoledních.

0: Taková rytmická muzika ještě nakonec dopoledního programu na Beatu, tohle byly Rush a Far Cry, je 12 skoro přesně, tedy za minutu, pardon, za 10 vteřin, připraven by měl být Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne, který vám za chviličku přečte, po zprávách potom Luboš Pospíšil, Cheap Trick, Jethro anebo Walter Trout.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte pozorní na dálnici D35 na 127. kilometru ve směru na Olomouc. Je tam bouračka nákladního a osobního auta, ale obě dvě vozidla už jsou odstavená u svodidel. Pozor také na Pražském okruhu na exitu 28, tedy na 28. kilometru. Je to nájezd z Evropské směrem na Pražský okruh ve směru tedy na letiště. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. A v Praze ještě jedna bouračka, ta je na Zborovské. Je tam k řešení havárka dvou osobáků. Pozor na Jablonecku, v obci Loužnice, je to na desíce, na hlavní, nákladní auto tam trefilo elektrické vedení, policisté už jedou na místě, vy tam buďte určitě opatrní, no a v Liberci, v Uralské ulici, vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
4: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
3: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
4: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
3: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
4: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
7: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
6: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
8: 11 v 11.
6: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
9: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně přijít přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 36, na Moravě až 38 stupňů. Zítra se ještě mírně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Po druhém kole vede fotbalovou ligu Slavia. Stejný počet bodů, ale horší skóre mají také Jablonec a Teplice. Olomouc včera remizovala s Boleslaví 2-2. Bohemians uhráli s Hradcem bezbrankovou remízu a Jablonec se zvítězil v Pardubicích 2-0. Fotbalisté PSE Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem prohráli nizozemský superpohár. Alkmaaru podlehli 0-4. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podala obžalobu na 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Obdrželi krajský soud v Brně. Pro Tomáše Jiříkovského navrhla za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení, dalších 9 let za darování bitcoinu ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka navrhuje 6,5 roku vězení. Dnes přestávají platit některé občanky bez strojově čitelných údajů, jde o průkazy vydané před polovinou roku 2000. Výměna dokladu je zdarma. Veřejnost se dnes v Dublinu loučí s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Obdržitel Oscara zemřel při dopravní nehodě na motocyklu ve věku 56 let. Při hašení požáru západně od Athén se srazily dva hasičské vrtulníky. Nehodu nepřežili dva piloti, další dva členové posádek jsou živí. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
7: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Luboš Pospíšil tvrdí a Pepa Lábus by mi to určitě potvrdil. Stále jsme to my, tak se jmenuje píseň, která teď na beatu dohrála. Za 10 minut bude 12:30 odpoledne dneska, protože je 3. srpna, tak má svátek Miluška. Každá, která Miluška, je Světový mezinárodní den melounů, je den čištění podlah, což bych úplně vynechal dneska, čištění jakýchkoliv podlah, možná tak vysávání ještě, ale tak jakoby zlehka. Ale co mě nejvíc zaujalo, že dneska je mezinárodní den sběru ořechů. Nikoli jezení ořechů, aby jsme si dali mandle nebo nějaký buráky, ale den, kdybyste měli ořechy sbírat. Nevím, kde se u nás dají sbírat ořechy, než si je koupit v krámu. Ale možná takové místo pro sběr ořechů znáte a dneska byste ho měli využít, když je Hergot Světový den sběru ořechů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: asi, asi každý vybaví ten videoklip, kdy se roztahují obličeje, než kvůli ksichty. Legal Sun, Soundgarden v programu Rádia Beat za 20-30 vteřin bude půl jedné odpoledne. Je tu ve studiu Petr Šimáček a tím pádem i Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Český telekomunikační úřad uvolnil nové rádiové pásmo pro nejrychlejší bezdrátové sítě páté generace. Využít ho budou moci nejen mobilní operátoři, ale i továrny a sklady pro vlastní bezdrátové sítě.
1: Beatoskop.
2: Google zavádí na hodinky Pixel Watch funkci expresní platby. Umožní platit nebo používat jízdenky bez otevírání aplikace Peněženka, pokud jsou hodinky odemčené a na zápěstí. Platby tak budou rychlejší a podobné tomu, co známe na mobilech.
1: Beatoskop.
2: České dráhy letos plánují investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Více mluvčí Petr Šťahlavský.
3: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15, zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
2: Poslouchali jste Beatoskop.
1: Radio Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Jsem si naprosto jist, že kolik odstínů může být černá, dohromady nedáme, protože těch odstínů může být skutečně neurekom a strašnou spoustu a spočítat bychom to nedokázali, ale kolik písní bude Martin Vysušil, všímáte si, jak jsem to přehodil, kolik písní bude mít Martin Vysušil dneska ve svém pořadu 11 v 11, to bychom dohromady dát mohli, těch písní bude zrovna 11, vždycky mají společného jmenovatele, tentokrát to bude 11 songů, jak Martin píše, z ryze horkou tématikou, která nás zavede do opravdu horkých míst, spalujících situací a žhavých nálad. Komu je teda kosa, tak se může dneska ve 23 hodin, tedy v 11 večer, ohřát v textu písní, které Martin Vysušil ve svém pořadu 11 v 11 tady na Beatu bude hrát. Být vámi nepropásnuto, protože taková spalující situace nebo žhavá nálada by se před půlnocí klidně mohla hodit. Za chviličku Gary Moore, teď Slejdi na Beatu.

0: Tohle byly Jetro na beatu, za minutu a půl bude jedna, na třináctku jsme připravili s Pepou Lávusem zprávy, ne teda úplně dohromady, ale Pepa je připravil a přečte vám je po zprávách, potom Kabáti, Badfinger, budeme hrát Bruce Springsteena, Queeny a Child in Time od Deep Purple. To je 11 minut klidu, ryzího klidu na beatu. Po té 13. hodině určitě uslyšíte. Teď dopravní informace.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové je bouračka dodávky i s únikem oleje. Na místě už jsou hasiči, taky záchranka a policisté. V Ostravě v ulici Dvouletky se řeší bouračka dvou osobáků. V Brně v Charbulově ulici trefila dodávka dopravní značku. V Žadci na Lounsku v Masarykově ulici vyšetřuje policie havárku dodávky a osobního auta. V Brně na Lidické se srazila dvě osobní auta a v Liberci v Kaplického se začala vyšetřovat dopravní nehoda dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně přijít přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 36, na Moravě až 38 stupňů. Zítra se ještě mírně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu s přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. O víkendu odletěl do tréninkového kempu Newcastle ve Španělsku, aby dokončil transfer poté, co klub aktivoval jeho výstupní klauzuly. Policie ode dneška do neděle kontroluje rychlost po celé republice v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak silnicích nižší. Tříd. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, kterým soud prodloužil vazbu, si proti tomu podali stížnost. Sdělil to soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernas, který o prodloužení vazby o 3 měsíce rozhodl 23. července. Stížnostmi se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje poprvé za 44 let úplně odstavilo jadernou elektrárnu Paks. Zařízení běžně pokrývá asi polovinu země. Tamní vláda proto chystá úspory a výpadek chce nahradit dovozem. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Kabát na rádiu Beat.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

O panečku, hezky, pěkně, živě, We are the champions od kapely Queen v programu Rádia B, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne. Jenom rychlá dopravní informace pro býťáky, kteří jedou po Pražském okruhu. V obou směrech je to ucpáno v úseku Lochkov, Ořech, Chrášťany. Jedete-li od letiště směrem k D5 a kolem D5, je to zdržení někde kolem 5, 6, možná 7 minut. Možná snadněji nebo snáze průjezdná nebo průjezdný je Pražský okruh v opačném směru, tedy od tunelů, od Zbraslavy, od Vltavy nahoru přes Loskovský tunel, přes Ořech a Chrášťany, ale i tady naberete nějakou 5, 6, 7 minutovku. Ať už jedete po Pražském okruhu v tomto úseku jakýmkoliv směrem, tak jenom počítejte se zdržením, lehkým zdržením, ale přeci jenom nás to nezahnalo někam do úzkých. Za chviličku Have a Cigar od Pink Floyd, taky Aleš Brichta, teď už na beatu Thin Lizzy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

pan fotbalista Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů SFC Liverpool, tak ten má rád tuhle písničku a tuhle skladbu Nechte vlajky vlád, to byly, nebo ne, Aleš Brychta, nějak se mi tam do toho pomotali kabáti, ale to nevadí, tím jak je za 5 minut 3/4 na 2, tak si myslím, že tohle se dá nějakým způsobem pochopit. Zítra nás čeká další léto jako živé. Dneska, když jsme hráli Judas Priest ráno, jejich desku Priest Live, tak jsem říkal, že na obale té desky Judas Priest mě překvapila barva. Nakonec jsem ji rekognoskoval jako vyblitá okrová. Zítřejší deska má úplně jiný obal, je to také úplně jiný hudební sud. My dopředu neprozrazujeme, jaký živák nás čeká, jenom pouze napovídáme. Můžu vám říct, a to už jsem vlastně dneska dopoledne říkal, že ta deska a ten koncert jako takový, tak je z 90. let. A kdybych se měl podívat na obal té desky, kterou já tady mám teď před sebou, tak pokud vám obor radioastronomie není cizí, tak nebudete mít problém najít obal té desky, kterou si zítra po 9. hodině pustíme. Budu rád, když budete u toho. Ta deska stojí za to, je od velké kapely, slavné kapely, a věřím tomu, že si ji společně zítra po 9. hodině na beatu poslechneme. Teď pan Ozzy Osbourne.

0: tady na Beatu, přímo ve studiu, už je všechno přichystáno pro Standu Rubáše. Standa Rubáš pojede v tomto týdnu první hodinu tupláku, přičemž ten první tuplák bude dneska se skupinou Led Zeppelin. Ode mne ještě před zprávami s Pepou Lábusem dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrní aktuálně buďte na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Na 226. kilometru je bouračka osobního auta a karavanu. Pozor také na Olomoucku. Na 46. u Horní Loděnice jeden pruh stojí. Osobní auto tam trefilo dům. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A pozor také v Karviné, v Cílkovského ulici, se řeší havárka dvou osobáků. No a vítězové, co se týče počtu účastníků dopravní nehody, tak jsou v Břeclavi, v Čermákovce, srazila se tam tři osobní auta, na místě zasahuje kompletní integrovaný záchranný systém. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. No.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně přijít přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 36, na Moravě až 38 stupňů. Zítra se ještě mírně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Lyonu. Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18. nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokračuje vlna veder a meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu kvůli tomu aktualizovali výstrahu před vysokými teplotami. Zvětšuje se územní platnost výstrahy na teploty ovlivňující zdraví člověka. Upravuje také územní a časovou platnost výstrahy před vysokými a velmi vysokými teplotami ovlivňujícími hospodářství a infrastrukturu. Výstraha před nebezpečím požárů zůstává beze změny. Na hlavním nádraží v Praze spadl kočárek i s dítětem do kolejiště. Nehoda se stala krátce před polednem. Zasahovali lidé, kteří stáli poblíž. Při nastupování do vlaku se dítě postavilo v kočárku, ten se převrátil a dítě spadlo do mezery mezi vlakem a nástupištěm. Ceny ropy na začátku týdne výrazně klesly poté, co americký prezident Trump oznámil, že Spojené státy obnoví jednání s Íránem. Trhy reagovaly na signály možného zmírnění napětí v Perském zálivu. To v posledních měsících vyvolávalo obavy za rozsáhlejšího regionálního konfliktu a ohrožení globálních dodávek energií. Tolik se zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to bychom měli první tuplák dnešního prvního pracovního odpoledne na beatu dohra Led Zeppelin, Stairway to Heaven mě přišla jako geniální start pro dnešní den, no a hned potom Hudson for Nowhere, to byla ta druhá, která od Led Zeppelin tady u nás na beatu mohla dohrát. Je 17 minut po 14. Kolega Vejvodák míří na otorinolaryngologii, no a příjemné odpoledne vám z beatu přeje Standardu Báši s další muzikou, kam počítám ku příkladu Beatles v tupláku samozřejmě. Mě dáme I'm Looking Through You a taky Norwegian Wood.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: No krátký Beatles a jejich dvě písně s celkovou délkou ani ne 5 minut máme za sebou. Nepsané legendy a pravidla říkají, že jeden tuplák má být český, bez nějakého dalšího vysvětlování můžu prozradit, že bude. Dneska bude rozhodně jeden tuplák český. Dáme si vlastně takovou super grupu, která se tu a tam vysíláním beatu prožene, obzvlášť s věcí zvanou Funny, protože ta je taková podle mě velmi chytlavá, ale trošku možná zastiňuje zbytek té muziky od té čtverky. Pokud nemáte ten zbytek naposlouchán, tak bych vám to skoro doporučoval vzít si to tak jako sami za sebe, za domácí úkol a doposlouchat, protože jsou tam skvělé věci. Jednu z nich do tupláku právě za tu Funny dáme, ta se jmenuje Já znaju.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláku.

0: Steppenwolf na rádiu Beat. Born to be Wild, no tak to byla jasná volba. Když se tu bavíme o tom, že má být jedna píseň slavná, pak jakou jinou od Steppenwolf vybrat než právě tuhle. Ale pak ta druhá, ta právě otevřela další pohled do diskografie téhleté legendární původně kanadské kapely, která ač působí jako taková motorkářsky rock'n'rollová, toho může nabídnout, co se žánru týká, podstatně víc. Jako třeba tato Your Wall is Too High, která právě teď dohrála. Pojďme si slíbit ještě nějakou muziku, která se nám vejde do konce aktuální hodiny tady na beatu, a tu by mohli obstarat třeba Dire Straits a jejich Your Latest Trick.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Ano, Vítáci, tomu neujdeme. Pojďme se podívat ještě než začnou zprávy na ty zprávy dopravního typu, které hlásíte třeba z brněnské dálnice D1. Na začátku ve směru z Prahy pryč na 11,5 kilometru byste měli počítat s nějakým odstaveným porouchaným autákem. Velmi podobná situace na D5 na 33. z Prahy pryč. Tohleto je zpráva, která přišla o tom, že se tam co si řeší. Tomajerova ulice v Praze, tam je nehoda dvou osobních aut, tak to je další jedno takové. A pokud přijíždíte do obce Borovy od Plzně, tak se vyhýbáte také havarovanému osobáku. Ten tam skočil v plotu, na místě už jsou policisté, kteří tu nehodu vyšetřují a fotí a dávají to celé dohromady. Počítejte, že tady může být trošku omezený průjezd, jako je třeba na hradecké dálnici, tam je dokonce, jak se zdá, série dopravních nehod někde na úrovni Nehvist Mochova ve směru z Prahy na Hradec. Počítejte, že tady se nám to trošku plní a trošku se nám plní taky Bubenický tunel ve směru od Dejvického dolů na Povltavskou. Ten v dopravních mapách svítí červeně, pohyb tam nebude asi úplně z těch nejrychlejších. Jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce takhle chce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným klubem z kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude buď izraelský tým Berševa nebo srbský hegemon Crvená zvezda Bělehrad. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Lyonu. Pokud Hradec Králové vyřadí Bešiktaš Istanbul, v další fázi se potká s poraženým ze souboje Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. Samostatná divize České pošty Palíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta postupně plně začlení zpět do pošty. Nové vedení Balíkovny už tak Česká pošta hledat nebude, řekl to ministr vnitra Metnar. Česká pošta spadá pod něj. Na stránkách Úřadu evropského veřejného žalobce se dnes objevila zpráva, která popisuje velký daňový únik. Jeho ostravská pobočka podala k městskému soudu v Praze obžalobu na 5 lidí a jednu firmu. Skupina měla při dovozu zboží z Číny obrat stát na DPH o víc než 418 milionů korun. Obžalovaným hrozí až 13 let natvrdo. Slovenská generální prokuratura se pustila do prověřování případu bývalého poslance hnutí Slovensko, který měl na sociálních sítích vést sexuálně laděnou komunikaci s údajně nezletilými dívkami z České republiky. Ve skutečnosti si psal s českým studentem a jeho kolegy, kteří vystupují jako tzv. Lovci pedofilů a téma podle vlastních slov zpracovávají v diplomové práci. Prokuratura postupuje ex offo, tedy z úřední povinnosti, aniž by na věc musel kdokoliv podat trestní oznámení. A je po zprávách, po nich přichází George Thorogood na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Inu, sotva jsme si to řekli, už je to zase celé jinak. Hradecká dálnice je aktuálně uzavřena na 14. kilometru kvůli té dopravní nehodě, nebo těm dopravním nehodám, které se tam staly, s tím, že by to asi nemuselo mít úplně dlouhého trvání, protože teď jde v podstatě o odvoz a vyproštění toho varovaného vozidla. Nicméně platí, že je uzavřeno ve směru na Hradec Králové a že objízdná trasa vede exitem 8 Jirny a zpátky na 18. přes Bříství. Počítejte s tím, být. Já myslím, že nejen ta objízdná trasa, ale i ta dálnice se bude prostě přicpávat. Tomu se podle mě nedá zabránit. Tak pokud někam jedete na čas, vyražte s předstihem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Klasický rok.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 19. Dan Petřík a Karel Augusta. Rok 1996. Čte Fenek.
2: Hráli jsme už půl roku, měli za sebou asi 5 koncertů a Monika dostala pocit, že svoji misi splnila. Dala nás dohromady, našla zkušebnu, zařídila pár koncertů, pomohla s tím základním, ale nebyla profesí manažerka, takže nás teď chtěla pozvolna předat někomu, kdo se v hudební branži reálně pohybuje a posune kapelu dál. Někomu, za koho by mohla dát ruku do ohně. Ono je to tak, že když chce kapela aktivně fungovat, tak je manažer dost důležitý článek. Je ideální stav, když se muzikanti můžou věnovat jenom hraní a někdo jiný zařizuje koncerty, klipy, stará se o papíry a telefonuje s kdekým. Ten člověk by měl mít zkušenosti, konexe, důvěru kapely a dávat tomu celému nějaký systém. U nás takových lidí není mnoho a těch dobrých vůbec ne. A tak Monika přivedla na jeden podzimní koncert svýho kámoše, kterýho si vytipovala jako svýho následovníka. Jmenoval se Dan Petřík a pracoval v malým hudebním vydavatelství Globus. Hráli jsme tenkrát vedle ve vesnici a byla to zase strašná kalba. Dan zkouknul koncert, dost se s náma opil a pak na tuhle silně nelukrativní nabídku kejvnul. Byl to krok vpřed, i když nám to tenkrát bylo trochu líto, protože nám přišlo, že končí doba absolutní pohody. Měli jsme pocit, že s Danem to teď bude víc navážno, i když byl stejně starý, měl skejtový hadry a kalil. Báli jsme se prostě větší zodpovědnosti, i když obecně vzato jsme vlastně ani nevěděli, co přesně chceme. I v případě použití nejvyššího stupně sebevědomí jsme si nemysleli, že by naše hudba mohla zaujmout širší okruh lidí. Teda takovej, abychom se tím mohli živit, jezdit koncerty po klubech a festivalech, vydávat desky, které by si lidi kupovali a celkově se tomu věnovat na plný úvazek. To, že ti kámoši říkali, že to je v pohodě, to nic neznamená, protože kámoši to řeknou vždycky. Samozřejmě i proto, že v našem případě byli během našeho koncertu většinou na kaši. Našlo se jenom pár pravdomluvných, kteří naší hudbě vyčetli buď faktický chyby, nebo to rovnou odepsali. Takže celkově vzato bylo nesmyslný klást si v té době vysoký cíle, ale zase stálo za to využít tu možnost to zkusit s novým manažerem posunout dál. Dan Petřík byl protřelej chlapec z centra Prahy, takže znal tisíce různých lidí a vždycky věděl, na koho se s čím obrátit.

Na pomoc si vzal ještě Honzu Novotního, profesí filmovýho producenta, a spolu s Monikou, která neodešla ze dne na den, ve třech vymýšleli, co s náma, když hrajeme to, co hrajeme, teda žádnej mainstream. Není to myšlený tak, že by nás začali předělávat, ale spíš dumali, co s koncertama, dopravou, eventuálním studiem a podobně, protože my jsme nic z toho zajištěného neměli. Vlastnili jsme jenom zkušebnu, nástroje a pár písniček. S Danem Petříkem se v naší kapele objevil po krátký době ještě další důležitý člověk. Byl to jeho kámoš Karel Augusta, syn herce Karla Augusty, který s námi nejdřív jezdil jen tak, aby se nenudil v Praze, ale postupně se zapojil do procesu, začal řídit dodávku, nosit bedny, až byl slavnostně jmenován naším technikem. Karel byl a je o 10 let starší svéráz. Klasický pražský bohém, co prošel mnoha pracemi, nejvíce někde kolem filmu a za svůj život zažil fakt hodně. Z rukávu občas vysype různý historky, třeba jak jeho táta dostal kdysi od mámy peníze na novej nábytek do obejváku, jenže se někde seknul s kumpánama v knajpě. Dorazil domů až za 3 dny a místo nábytku přinesl lodní motor, který údajně strašně výhodně koupil od kámoše v hospodě, což by třeba i prošlo, kdyby se rodina Augustů zabývala rejdařstvím. Jenže rodina Augustů se rejdařstvím nezabývala. Neměli ani loď, papíry, prostě nic tím společného, kromě toho, že bydleli kousek od Vltavy. Karel měl kreativní mozek a za použití různých rituálů si uměl užívat života. Takže třeba na šňůrách snídal kachnu se zelím a fernet a během dne tak nějak udržoval hladinku, aby večer trochu přitlačil na pilu. Byl nedílnou součástí naší kapely 15 let.

0: Došvehol tady na beatu je 15.44, já se musím vrátit zpátky k tomu, co jsem tady ocitoval, já jsem si to teda jako nevymyslel, to bylo z oficiálních zdrojů a stále to v nich svítí, že je uzavřená hradecká dálnice a že by se mělo sjíždět, jedete-li z Prahy pryč na exitu 8 Jirny, ale pravdu mají všichni ti býťáci a bylo vás strašně moc, kterými psali, že se celkem rychle zaplní ten sjezd, protože pak je uzavřený most, tak exit 8 Jirny nebude úplně to nejlepší místo, kudy se pokoušet obět tohleto nadělení dálniční.
1: Sjezd Jirny je zavřený, tam chybí most, takže optimálně je sjet na Počernice, po staré 611, proskákat Počernice, proskákat Nehvizdy a pak se možná člověk na tom 18. kilometru dostane. Jinak to nejde.
0: Tolik Honza, třeba jako jeden z býťáků, který se ozval, díky za tyhle ty zprávy a za to, že jste mě opravili, býťáci. Tak budeme sledovat tohleto místo dál, uvidíme, co z toho vyleze. V každém případě počítejte s tím, že dálnice Hradecká ve směru na Hradec je v tuto chvíli na 14. kilometru neprůjezdná.

0: byťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme zpátky k dopravě, byťáci. Ta na to, že je odpoledne, není až tak dramatická, když to teda vezmu celkově, ale samozřejmě na některých těch inkriminovaných místech, tak byste mi úplně nevěřili, protože třeba Hradecká Rálnice je místo skutečně velmi zábavné. Jela by být uzavřena v tuhle chvíli na 14. kilometru ve směru z Prahy na Hradec kvůli dopravní nehodě. Přestože oficiální systémy svítí, že se má sjíždět na Jirny, no tak tam to samozřejmě nejde.
2: Sjezd Jirny je zavřený. Tam chybí most, takže optimálně je sjet na Počernice, po staré 611, proskákat Počernice, proskákat Nehvizdy a pak se možná člověk na tom 18. kilometru dostane. Jinak to nejde. Tak ahoj a šťastnou cestu.
1: To hlásí nejen Honza, ale spousta z vás. Zároveň se začínají objevovat hlášení o opačném směru, tedy Hradecké Rálnici na Prahu, někde právě na úrovni Mochova, řekněme, takže je další dopravní nehoda, další špunt, tedy sjíždí se i v opačném směru na Starý Vestec a tudy potom dál přes Mochov se snaží spousta aut dostat právě z té Hradecké Rálnice. A je pravda, že dopravní mapa tam je tady svítí tmavě červeně oběma směry, takže to asi bude takové potvrzení téhleté situace. Počítejte tady s tím. Počítejte s tím, že se nám stala dopravní nehoda vlastně na úrovni sjezdu jakože na Novopatskou nebo na ten severní pražský okruh od Černého mostu, což způsobuje to, že jedete-li tenhle ten směr, tak už na úrovni právě někde před Černým mostem vyjíždíte do kolony na jižní spojice a tou se v podstatě moc neposouváte, ale nebo jen pomalu posouváte přes tenhle ten sjezd na Novopatskou, na ten severní pražský okruh kolem pražského kbelského letiště a potom dál tam díky těm uzávěrkám by to vázlo stejně. Tahle ta nehoda to jenom tak jako potvrzuje celé, co vás tam čeká, pokud se tudy vypravíte. Hlásíte se ale samozřejmě i z jiných míst, což může být 13 u obce Vrskmaň na Chomutovsku, tam se řeší havarovaný osobák na 35 u Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí, tak na příjezdu do Mýta je nehoda nákladního auta s motocyklem, zdá se být vážná, protože na místě zasahují všechny složky IZS. Velmi opatrně na 483, to znamená obec Čeladná na Frýdecko Místecku, tady je mimo provoz světelná signalizace na železničním přejezdu. Tak to je další jedno takové místo. Na D10 Boleslavské dálnici na Prahu hlásíte kilometr 0,9, takže vlastně úplný začátek, respektive konec. To je potvrzení té dopravní nehody dvou osobních aut, o které jsme se tady už bavili a kterou jsme říkali, že nám tam blokuje ten průjezd i z jižní spojky. No a ještě jednu takovou dopravně rychlostně preventivní zprávu bych tu pro vás měl.
3: V Modleticích u skladu Kauflandu měřej tam 50, jak si dávejte pozor nohu z plynu. Čau.
1: Díky Honzovi a vyjezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním byťákům.
4: Volejte 210 32 33.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Pokud jabloneští fotbalisté v třetím předkole konferenční ligy porazí lotyšský RFS Riga, v závěrečné fázi kvalifikace o postup do hlavní soutěže by je čekal poražený ze souboje Rangers Jagiellonia. Hradec Králové v případě vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu by v opravách narazil na Panathinaikos Atény nebo bulharský CSKA 1948. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Pan armádního vrtulníku, při kterém zemřela jedna vojákyně, prověřuje vojenská policie jako podezření stresného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Kolika lidí se šetření týká, není jasné. K tragédii došlo ve čtvrtek před 2 týdny. Krátce popolední se na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou zřítil z výšky 50 metrů nový vrtulník české armády. Na palubě bylo v době nehody 5 lidí, 4 z nich byli s různě vážnými zraněními rozvezeni do nemocnic. Přímo do vestibulu zimního stadionu na Skalce v České Třebové vjel o víkendu se svojí Fabii opilý řidič. Zdemoloval přitom oba prosklené vstupy, nadýchal pak skoro 3 promile. Na páteční přípravný hokejový zápas mezi HC Dynamo Pardubice a Velkyžene na incident nebude mít vliv. Španělská tajná služba ve své zprávě obvinila Rabat, že 60 tisíc migrantů vzalo minulý týden z tečí město Ceuta na popud marocké vlády. Měl to prý být akt pomsty. Tvrzení tak ještě přililo olej do ohně a vystupňovalo napětí mezi Španělskem a Marokem, které odpovědnost popírá. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

A kdybyste nevěděli, francouzsky se to řekne my, že Dekasion, tak ta právě teď dohrála tady na beatu 14 minut po 16. hodině. Zcela jistě můžu tvrdit, že kapela The Who nebude vůbec příští týden někde mezi půlnočními alby. Jednak protože není v nabídce a jednak protože v ní ani být nemůže, všechny kapely, které tam totiž máme aktuálně, tak začínají písmenem. A poté, co jsme prošli celou rokovou historii rok po roku až do roku 2025, to jsou ty půlnočky, které hrajeme tenhle ten týden, no tak příští týden to bude abecední. Vy můžete třeba hlasovat pro desku Accept, desku Asia, kapely Asia, můžete tipnout, že by pro vás byla lepší Apokalyptika s deskou Place Metallica by Four Cellos, nebo Animals s albem Animalism, nebo Allman Brothers Bands albem Idle With Sound, a nebo Adrenaline Mob s albem Omerta, což je mimochodem fantastická deska, moje velmi oblíbená a vůbec nemá šance vyhrát, protože je úplně na ocásku. No uvidíme, šance vyhrát má je pondělí, třeba to ještě překulíte, ale upřímně řečeno divil bych se. Nechám to na vás, býťáci, na webu Rádia Beat vybíráme, tak jako vždycky, taky to připomínáme, tak jako vždycky, adresa je www.radiobeat.cz.

A jeho If I Ever Lose My Faith in You, tak se jmenuje tahle věc. Tady ta, která už je teď aktuálně minulostí, protože 3 minuty před 4:30 tady na beatu dohrála. Ačkoliv jsem nedostal oficiální potvrzení toho, že by hradecká dálnice měla být znovu otevřena na Hradec, tak v dopravní mapě mě tady v tom směru teď nesvítí úplně žádný špunt. Prosím tedy, pokud jste někde na místě, tak mi to potvrďte nebo vyvraťte. V každém případě vypadá to, že z Prahy na Hradec se jede bez nějakého velkého omezení. Bez velkého omezení se jde opačně, ale drobné omezení tam je na úrovni Starého Vesce a Bříství, tam to začíná, protože se vytvořila kolona i v tom protisměru. Tak, jak se koukalo, tak se taky brzdilo. Tak počítejte s tím, že tady drobný špunt v cestě máte, že jižní spojka od té odbočky na Hradeckou nahoru a potom doleva, myšleno tedy přes Gvely směrem na Letněny, tam, že se to plní vydatně. No a Pražský okruh, že je takový v podstatě, řekl bych, tradiční. Z jedné strany stojíme od Lochkova směrem na Ořech, z druhé strany od Chrášťan směrem na Ořech. To jsou takové tradiční pražské špunty, které se mi tady neustále připomínají a opakují ve vašich zprávách. Díky za ně, býťáci, jezděte opatrně a dávejte vědět, jak se vám jede nejenom v Praze.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Deep Purple na beatu a Perfect Strangers. Ty máme za sebou je 16.40, kdybyste si chtěli náhodou štelovat cibule na stejný čas, jako máme my tady v centrále. Před námi jsou Aerosmith, to v příštích minutách, no a v příštích hodinách tam už taky máme nějaký ten plán. A to je možná věc, kterou bychom si mohli říct, protože je pondělí, dá se očekávat, že přijdou krásné nálezy a taky, že jo, krásné nálezy tady budou. Jaroslav Císař chystá další část letní rokové všeho chuti, což někomu může stačit jako takový popis toho, že to bude velmi pestré. Někdo by se rád dopředu ubezpečil o tom, že ví, do čeho jde, a pro toho je určen právě beatový web, tam ta sekce program, tam při pondělku krásné nálezy. Dozvíte se, že dnešní 770. část pořadu krásné nálezy skutečně vyplní pátý díl letní rokové všeho chuti, kam patří třeba Francis Rossi, Sweet, T-Rex, Medicine Head, Baby Animals a hromada dalších kapel. Nechci je prozrazovat všechny, zase pro ty, kteří by přeci jenom uvítali nějaké to překvápko, tak rozhodněte se sami, jestli na ten web mrknete na tohle a nebo ne. Večer u repráku, ten přijde dneska po 8, s ním přijde Jirka Rogl, ten se tady o to postará od 8 až do 11 hodin, včetně muziky, včetně povídání a podobně. No a protože pak bude 11, tak musí přijít Martin Vysušil a přinést jich taky 11. 11 v 11 dneska s podtitulem Vedro neboli Heat je právě to, co nás čeká těsně před půlnocí.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: S Magical Mystery Tour jsme se dostali na konec aktuální hodiny 16.54. Pojďme si slíbit Pepika, čerstvé zprávy a předtím si říct, jak se vyvíjí doprava. Tady můžeme třeba touhle zprávou začít.
2: Ahoj, Sando, tady Pavel, Víťák, hradecká dálnice je asi zakletá dneska. Nevím, jestli ti někdo hlásil na 98. kilometru směrem od Hradce Králové na Jaroměř je dálnice uzavřená kvůli bouračce.
1: Ano, hlásí mi to tady teď aktuálně ředitelství silnic a dálnic. Je to tenhle ten směr, je to ten 98. kilometr. Zdá se, že tam došlo k požáru vozidla, který nevím, jestli souvisí s nehorou, nebo je to čistě požár. Ono v konečném důsledku je to jedno. Dálnice je neprůjezdná a objízdná trasa v tuto chvíli vede exitem 95 Plotiště a zpátky exitem 104 Smiřice. Zatím tedy bez nějakého odhadu toho, jak dlouho by tahle ta situace měla na místě být a trvat, takže s tím býťáci počítejte, pokud se tudy vydáte. Ale zase jako, aby jsme přihodili nějaké lepší zprávy z hradecké dálnici, tak ten směr na Hradec na tom 14. kilometru, kde byla uzavírka, už není vůbec ničím poznamenán. Tam bylo odtaženo to havarované vozidlo a na Hradec jedete bez nějakých komplikací, takže to je jedna dobrá zpráva. V opačném směru se nějaké ťukance řeší. Není to žádná dlouhá kolona, ale za sjezdem na Břístí počítejte, že budete muset zpomalit. Houstne nám, Víťáci, jižní spojka v podstatě v tom úseku od Hradecké, když pojedete dál, jakože na Boleslavskou, nedej bože, že byste se na těch brejlích chtěli točit vrchem na Kbily a Letňany a D8, tak tady po celé té délce počítejte, že je nějaká kolona, která vás nutně zpomalí v tom průjezdu. No a že jsou i další místa. V Praze třeba Opletalova, tam se vyšetřuje ťukanec dvou osobních aut. To samé pak na Cínovecké, hlásíte se z příjezdu na Blučinu od Brna, tak tady počítejte, že je havarovaný osobák snad po kolizi s nějakou srnou a překáží tam v průjezdu, to je další jedno místo. Na D1 na 48. kilometru z Prahy pryč počítejte, že je porouchaný auták a řeší se, co tam s ním, tam teda kolona nevzniká, ale je dobré o tom vědět, protože nějaký pohyb tam samozřejmě na místě určitě být může, tak jak se ta situace bude řešit. Dobříská v Praze nehoda dvou osobních aut, to je jedno místo, 17. příjezd do Nabočan od Chrudimi, tak tady je havárie bagru, tak vážná, že na místě jsou také složky IZS Zábřeh na Šumpersku, Jiráskova ulice, dvě osobní auta a dům se tam srazily, předpokládám, že dům už tam byl, že ten v tom figuruje náhodou, tahle ta nehoda se řeší, policisté jsou na místě, i tady projíždějte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: UEFA pohrozila šéfovi Mezinárodní federace FIFA Giannimu Infantinovi právními kroky kvůli jeho kontroverznímu plánu na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům. Písemně ho varovala a vyzvala k uchování dokumentů. Stejnou výzvu prý zaslala i FIFA a investorovi Joshovi Kushnerovi, který měl hrát v projektu klíčovou roli. Červenec byl v České republice stejně jako poslední dva měsíce nadprůměrně teplý. Velmi vysoké teploty panovaly hlavně na konci měsíce, kdy už letos po druhé teplota vyšplhala na 40 stupňů. V červenci také málo pršelo a v kombinaci s vlnami veder se zhoršuje situace se suchem. Průměrná červencová teplota u nás byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 19,3 stupně, což je o 1 stupeň víc než je dlouhodobý normál z let 1991 až 2020. Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru založil podle policie minulý týden ve středu 49-letý muž. Podařilo se jim ho dopadnout ještě ten samý den. Případy zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek, ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši škody, která se vyčísluje. Vůdce ruské pravoslavné církve patriarcha Kiril vydal novou knihu, ve které představuje válku jako součást božího plánu a cestu k vykoupení. Tvrdí, že o vítězství rozhoduje Bůh. Věřící mají být bojovníky páně a mezi válčícími stranami není místo pro kompromis ani příměří. Podle portálu Novaja Gazeta kniha předkládá ucelenou náboženskou doktrínu, která staví válku do centra světových dějin. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Trocha české muziky je taky dávno už ověnčené Beatovou síní slávy. Tohle byl Petr Kalandra a jeho Lodník. Muzika skvělá, muzika samozřejmě stará, takže to teď pojďme trošku otočit a pojďme si dát muziku z Brusu čerstvou a z Brusu novou. Jednu z těch věcí, kterou jste mohli třeba slyšet na našem beatovém webu, protože není to tak stará zpráva o tom, že Tony Iommi překvapil, když řekl, že bude vydávat novou desku vlastně po dvou dekádách. Solové album celé, které už teď má svůj datum vydání 23. října. Tak to bude den, kdy si budeme moct tu desku pustit celou úplně od začátku až do konce. Ale aby to informace nebyla jen tak suchá o tom, že se někde natočila nějaká deska téhleté rockové legendy, tak Tony hned utrousil to, že vlastně v té sestavě, kterou teď aktuálně kolem sebe má, tak je třeba baskytaristka Becky Baldwin, hraje s ním bubení Karl Brazil, to je taková ta základní sestava, že hostem třeba může být i Brian May z kapely Queen, který mu tam přispěl na tu desku nějakým tím solem, no a že vlastně domácím zpěvákem v případě tohoto projektu bude norský legendární hlas Jorna Landeho. No a doplnil to, a tam já právě mířím rovnou vydáním singlu, který nás zajímá, ten já tady pro vás mám. Takže pokud máte rádi novou muziku těchto starých rockových legend, teď je vaše chvíle. Tahle ta nová věc od Tonyho Iommiho se jmenuje Wartalone.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: Brit Aldridge vyhrál na mistrovství Evropy horských kol po short tracku také závod v cross country. Náš Jan Sáska obsadil 20. místo, mistryní Evropy se pak stala Švýcarka Frejová, Adela Holubová a Tereza Tvarušková skončily ve třetí desítce. Rallyový jezdec Sami Pajari vyhrál domácí finskou rally a navázal na svůj nedávný triumf v Estonsku. Pilot Toyoty se díky druhému vítězství za sebou posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Martin Prokop obsadil 25. místo. Nizozemská cyklistka Vibisová vyhrála spurt druhé etapy Tour de France Femme. Nikola Nosková dojela 65. v celkovém pořadí je na 78. místě se ztrátou 4,5 minuty. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastian. Druhý muž nedávné Tour de France se stal rekordmanem tohoto závodu v World Tour.

Takhle při pondělku s datem 3. srpna, kdy v kalendáři svítí jméno Miluše, takže ty to mají úplně nejsnažší, pakliže chtějí hned ze začátku týdne udělat si večírek, tam se dá na to jméno vymlouvat podle mě velmi spolehlivě. V případě, že nejste Miluše, tak přeci jenom ten večírek vám tak jako může umožnit pohled do kalendáře mezinárodních dní, třeba lesklé vlasy mají dneska svůj mezinárodní den, to je jedna z věcí, kterou můžete oslavit, nebo tady Fox. Den Terryho Foxe připadá na 3. srpna, to je pro ty, kteří rádi běhají. Dneska mají svůj svátek oříšky, jakékoliv v podstatě. Ideálně, když si je smícháte dohromady, dáte tam všecko, lískáče, vlašáky, kešu, buráky a pak do toho vrazíte ruku a polikáte to po

prstech, tak to by se mělo asi vztahovat k Mezinárodnímu dni ořechu, co by takového pokrmu. No a taky můžete oslavovat, i když to je taková zvláštní oslava, no budou mezi námi i tací, kteří to ocení, čisté podlahy, takže jestliže nemáte co dělat a máte chuť být slavnostní, tak si můžete vzít mop a vytřít. No a k tomu ještě nesmím vynechat Mezinárodní den melounů, myšleno tedy vodních melounů, to se z Miluší nijak neváže. Vodní melouny, tohleto ovoce, to má dneska svůj mezinárodní den. To si můžete taky dneska zapsat do svých notýsků, až pojedete třeba z práce domů, tak se připravit na to, že se večer

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jejich Long Live Rock and Roll, to je ta muzika, která je za námi. 17.52 znamená, že ještě jednu píseň bychom do playlistu měli vmáčknout. Já bych možná navázal na to, co se tady dělo včera večer, pokud jste poslouchali dobře. Víte, že kus pořadu Hard and Heavy spolklo povídání s Tomášem Fialou na téma festivalu Brutal Assault, který startuje oficiálně ve středu, ale zahřívací kolo probíhá už v úterý, takže vlastně, i když oficiálně je psáno 5 až 8, můžeme říkat 4 až 8 srpen v pevnosti Josefov v Jaroměři. Tam můžete být. Proč o tom mluvím? No, protože tady v playlistu teď mám Clawfinger. Ti tam mimochodem hrají, jsou jednou z těch mnoha vystupujících kapel, jako důkaz toho, že to nejsou úplně ty nejtvrdší party, že ta všeho choť a pestrost těch kapel je obrovská. Zároveň během té skladby Prisoners kapely Clawfinger odblokuju teď aktuálně zablokovaný telefon s číslem 210 32 33 34. Kdo v tu chvíli bude na lince, ten má u mě dva lupeny. To je férová nabídka, co říkáte?

0: Clawfinger Prisoners, taková velmi melodická muzika od téhleté kapely švédské, ta je za námi, za 3 minuty bude 6 a na telefonu je kdo? Standa Radio Beat.
1: Dobře, slyšíme se, no. Mám ohledně listku.
0: Já slyším skvěle, jak se jmenuješ, co?
1: Standa.
0: Ahoj Standa, to si budu vypamatovat tohle jméno. Standa toho času na cestách, to slyším, kde se pohybuješ?
1: Teď se pohybuju v Olomouci, jedu na Svatý Kopeček.
0: Hezky, hezky. Tak z Olomouce pojedeš teda i směrem opačným na Hradec Králové, potažmo Jaroměř, protože ty dva lupeny slíbený na Brutal Assault tady mám a pro tebe schovaný. Tobě se povedlo trefit ten moment, kdy jsem odemknul tu telefonní linku. Jsi pravidelný návštěvník, nebo to bude poprvé, co jedeš na Brutal?
1: Ne, chci poprvé, protože jsem tam ještě nebyl nikdy a zrovna teď jsme o tom mluvili doma, že bychom se tam zajeli podívat.
0: Havida, jak to krásně vyšlo. Tak 2 lístky máš u mě, vydrž mi na drátě, jo?
1: Dobře.
2: Býťáci na 4 kolech.
0: Pojďme se, býťáci, podívat taky krom lístků na Brutal na silnice, vlastně s dobrými zprávami, protože dneska, když vynechám teda ty místka, které nám to komplikují uzavírkama nebo komplikovaly, tak byla ta doprava relativně klidná na to, že je pracovní den a pondělí. Pořád platí ještě došetřování vlastně na tom sjezdu z Černého mostu směrem na severní pražský okruh, nebo chcete-li to jinak, příjezdu po Boleslavské dálnici na kilometru 0,9, je to přímo v těch brejdech, tak tam to pořád je, ale zase úplně jako dlouhou kolonu to nepůsobí. Počítejte, že na úrovni Černého mostu je to husté, a husté to zůstává na těch brejlích a potom dál kolem Kbelského letišti k té Kbelské, která se opravuje, takže ono by to pravděpodobně stálo stejně. To je místo, které vás může zpomalit. Pak pořád platí hradecká dálnice na úrovni Bříství a Starého Vesce. Nic dramatického se to neodehrává, ale ten směr na Prahu se na úrovni toho sjezdu zpomaluje, řeší se tam nějaký ťukanec, který se tam stal odpoledne. Naopak už Hradecká uzavřená Zahradcem před Jaroměří, tam jak jsme si říkali, že hořelo auto, tam už v tuhle chvíli nemáte v cestě žádnou komplikaci a tím pádem tady projíždíte úplně klidně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
4: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
5: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
4: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
5: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
4: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
5: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
6: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
7: Není to kohout?
8: Ale zvědavý je jak červenka vůbecná.
9: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
10: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
9: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
7: Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jaromíra Jágra. V roli hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vlada z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. Polsko je sice zhruba čtyřikrát větší než Česká republika, ale letos svou dálniční a rychlostní síť rozšíří přibližně dvojnásobným tempem. Jen letos chtějí Poláci zprovoznit víc než 290 kilometrů nových dálnic a rychlostních komunikací a počítají s rekordními investicemi. Od začátku roku řidičům zpřístupnili skoro 163 kilometrů nových komunikací. Do konce roku mají přibýt další úseky, včetně dokončení části krakovského silničního okruhu. Vrchní soud v Praze zrušil zítřejší vazební zasedání v případu muže obviněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Mluvčí soudu Kateřina Dostálová řekla, že ale není vyloučeno, že zítra soud neveřejně rozhodne o stížnosti státního zástupce. Ten nesouhlasí s rozhodnutím Pražského městského soudu o vrácení případu policii k došetření a propuštění muže z vazby. Rumunské námořnictvo se snaží pomocí výbušnin odpálit části břehu jednoho z ramen Dunaje. Chce tak dostat víc vody do starého koryta Dunaje, které protéká kolem města Cernavoda a zásobuje vodou místní jadernou elektrárnu. Kvůli nedostatku vody v Dunaji protéká ramenem starý Dunaj velmi málo vody. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
2: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Jedeme Tom Essay, Time is on my side, je muzika z let 60. O tom vůbec žádná, i kdyby člověk nevěděl, že tady na beatu po 60. hrajeme, tak tady v tom případě by se musel dovtípit. Spencer Davis Group, ty byly ze stejné skupiny kapel, Keep on Running se by otvírá jak po zprávách s Pepikem, tak byl úvod do dnešního Six O'Clock roku. Prvního v tomto týdnu, nebudu ho tady prodlužovat nějakým dlouhým povídáním, to si necháme třeba na ty příští dny, teď tam rovnou takhle z čistý vody švihneme třetí šedesátku po šesté. Ta se jmenuje Nutcracker a je to taková vlastně speciální směsice muziky. Na jedné straně tehdejší rock, tak jak ho dneska vnímáme, a na druhé straně vážná hudba minimálně v tom tématu, protože i kdybyste nikdy nebyli na žádném baletu, takže existuje louskáček, dobře víte. No a Nutcracker, tak se to překládá do angličtiny, takže se pojďme dát louskáčka v podání B. Bumble and the Stingers.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Kaleidoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šemáček. Český telekomunikační úřad uvolnil nové rádiové pásmo pro nejrychlejší bezdrátové sítě páté generace. Využít ho budou moci nejen mobilní operátoři, ale i továrny a sklady pro vlastní bezdrátové sítě.
0: Beatoskop.
1: Google zavádí na hodinky Pixel Watch funkci expresní platby. Umožní platit nebo používat jízdenky bez otevírání aplikace Peněženka, pokud jsou hodinky odemčené a na zápěstí. Platby tak budou rychlejší a podobné tomu, co známe na mobilech.
0: Beatoskop.
1: České dráhy letos plánují investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Více mluvčí Petr Šťahlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15, zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
1: Poslouchali jste Beatoskop.
0: Rádio.

All the End Dudes, kapely Mother Hoople za námi, už se blížíme tak jako do finále, teda blížíme, já se blížím, protože už jsem zahájil úklid tady ve studiu, abych s čistým svědomím, aniž bych byl počastován slovy, jakože jsem prase a podobně, tak mohl studio předat kolegům, kteří je budou vládnout beatu mezi 19. a půlnocí, protože to máme před sebou ještě tři celé pořady. Jednak 770. díl letní rokové všeho chuti potažmo krásných nálezů, to bude Parketa Jaroslava Císaře příští hodině od 7 do 8 a bude tam spousta zajímavé muziky, jednak známých kapel a muzikantů, jako může být třeba kapela Free, nebo Francis Rossi, nebo Sweet, nebo T-Rex, jednak kapel, u nich asi záleží jak kdo, ale myslím si, že většina, když uslyší název, tak ji nenaskočí úplně na první dobrou nějaká melodie, nějaké jejich slavné písně, třeba Amazing Blondel, nebo Rock Collective, nebo Ultimate Spinach, nebo třeba Medicine Head, budou tady Benchy a hromada dalších. To je program na příští hodinu od 7 do 8. Od 8 do 11 vlastně program neznám, vím, že bude večer u Repráku, vím, že přijde Jirka Rogl, vím, že si pokecáme, že si k tomu zahrajeme muziku, že si uděláme příjemné pondělí, no ale co bude tím tématem, tak to samozřejmě já se tady tak můžu tak dohadovat sám ze sebou před 7, než to celé začne. To si musíte ohlídat vy sami, doporučuji ladit to hned z toho startu po té 8, ať vám neuteče nit, i když ono se jí dá chytit i v průběhu toho večera, tak jak večer u Repráku probíhá tady u nás na beatu. No a vedro, které vládne všem, tak myslím, že inspirovalo dostatečně i Martina Vysušila, který právě hit slovo tohodleto, které to vedro značí, tak nacpal do dnešní jedenáctky v jedenáct tady na beatu. Tady

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Klasikrok. Klasikrok. Radio Beat.

0: Máme-li Beatles na rádiu Beat a jejich If I Fell. Muzika je za námi a moje vysílání dnešní taky. Zítra přijdu zase. Po 14. hodině budu zpátky na značkách. Vám už teď popřeju jenom Beatáce, abyste si užili zbytek toho pondělí, které je poměrně dost nabité nejen povídáním, ale i muzikou.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
4: 11.
2: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na rádiu Beat.
5: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na rádiu Beat.

0: Jazzy na Radio Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás v době prázdnin a dovolených zvu už popáté k poslechu svého dalšího pořadu, letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Metuzílá, britská skupina konce 60. let a její vůdčí osobnosti kytarista a zpěvák John Gledwin společně s kytaristou a klavesistou Terry Wincottem prodělali na přelomu 60. a 70. let jeden z největších stylových vletočů, který znám. Přesunuli se od zemitého hard rocku až k folk rocku. S touhle změnou souvislo také kořenění jejich hudby používáním historických renesančních nástrojů a zejména změna názvu na The Amazing Blondel. Debutové album nové skupiny se objevilo v obchodech s gramofonovými deskami už v roce 1970. Skupina se do roku 2010 mohla vykázat více než desítkou studiových alb vydaných u různých firem. Bohužel, informační zdroje se z tohoto hlediska mírně liší. Dnes vysílání Rádia Beat na úvod zazněla nostalgická skladba Mulgrave Street z toho 6. z roku 1974, podle které byla i deska pojmenována. Vysloužila si ji uctivé označování jako malý opus. Na jejím nahrávání se podíleli muzikanti takového kalibru, jako například bubeník Simon Kirk nebo kytaristé Paul Kossoff nebo Mick Ralphs. Zakladatel The Amazing Blondel, John Gledwin, zemřel loni v květnu ve věku 77 let. Formace Free, kterou vytvořil v Londýně známý a ostřílení představitelé britského blues, se vyznačovala značnou nestálostí i na rokové poměry přelomu 60. a 70. let minulého století. Vznikly v roce 1968 a zpočátku jim chvíli trvalo, než se jim podařilo prosadit, byť se mohli opřít o podporu známého rozhlasového DJ Johna Peela. Časopis Rolling Stone je dokonce označil za britské pionýry hard rocku. Už o necelé 3 roky později se rozcházejí, ale tahle rozluka dlouho netrvala, protože už v roce 1972 jsou Free zase zpět. Následujícím roce je však rozval kapely definitivní. Zanechala po sobě celkem 6 alb. Albový debut skupiny Free, Tons of Sops, z roku 1968, pokud nechci rovnou použít nekompromisního výrazu propadák, kapele mnoho radostně nepřinesl. Ale jsem z tohoto dobového nepřijetí desky trochu rozpačitý. Jak budete moci prostřednictvím vysílání Rádia Beat posoudit z vybrané ukázky Walk in my Shadow, všechno chce zřejmě svůj čas, než začnou správně reagovat rockové receptory publika. Zpěvák a kytarista Paul Rodgers spolu s bubeníkem Simonem Kirkem si pak spravili chuť v novém rockovém meteoru skupině Bad Company. Objevila se nedlouho po rozpadu Free v létě 1973. Jejich angažmá zde trvalo téměř 10 let, ale to je už zase jiná hudební.

0: krásné nálezy. Na Rádiu B.
1: Dnes si vám také dovolím premiérově představit novinku superskupiny The Pro Collective zaměřené na rockový progres. V lednu 2023 vydala po desetileté přestávce své páté album Seeking Peace. Její klíčovou postavou je Američan Billy Sherwood, mimo jiné spolupracující se skupinou Yes. V daném případě se vedle role multiinstrumentalisty hostil také produkce a je hlavním autorským pilířem tohoto projektu. Ke spolupráci se mu podařilo přilákat i řadu muzikantských ikon, jako zpěváky Grahama Bonetta, Agence Labrie, kytaristy Steva Morse nebo Steve Hlidže, hráče na klávesi Patrika Moraze či Jeffa Downce a další. Z bohatě strukturovaných opusů nové desky The Pro Collective, v základní nabídce jich je 7, jsem pro vás do dnešní hudební nabídky Rádia Beat vybral neskrácenou bonusovou verzi skladby All is Meant to Be.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Francis Rossi, syn zmrzlináře a silně věřící katoličky z jižního Londýna, se na hudební scéně pohybuje už od roku 1962. Jeho profesní dráha je spojená především se skupinou Status Quo, a to již od jejich samých počátků, kdy si ještě říkala The Specters a nahrála i single pod identitou Traffic Jam. Tenhle hudební dinosaurus britské rockové scény a od roku 2010 důstojník řádu britského impéria byť své autorské síly věnoval především své mateřské kapele, stačil natočit i několik svých sólových alb. Od třicítky alb se Status Quo se odlišují především tím, že jsou více písňové s příměsemi popu, blues a country. První vzniklo roku 1996. Svou druhou solovku Francis natočil v roce 2010 za vydatné spolupráce hráče na harmoniku a také dlouholetého spolupracovníka Status Quo Boba Younga. Třetí se objevilo zrovna letos v lednu pod názvem The Accidental. Vedle toho má na svém kontě rovněž velkou desku, kterou připravil v roce 2019 Hannah Ricardovou, anglickou skladatelkou, houslistkou a hráčkou na violu. Z nejnovějšího albového příspěvku Francise Rossiho teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat zazní blues ovlivněná skladba Back on Our Home Ground.

V roce 1968 vznikl v Bostonu nesmírně kreativní a zajímavý psychedelický soubor, který si nejprve říkal Underground Cinema, než se z něj vyklubali Ultimate Spinak. Změnu jejich názvu má na svědomí jejich objevitel, producent Alan Warber. Trval na tom, než s nimi podepsal nahrávací smlouvu pro renomovanou firmu MGM. Byť po sobě zachovali jen 3 alba a nepůsobili na hudební scéně o mnoho více než 2 sezóny, jejich stopa na rockové scéně ovlivněná psychedelí je výrazná. Tvorba Ultimate Spinak je totiž na výsost umělecká a intelektuální v každém směru. Od otevřenosti různým hudebním vlivům, jak časově, tak mezinárodně. Měřítku. Texty kapely zase výrazně ovlivňovala poezie básníků Kenneta Pečena a filozofie Jeana Paula Sartra. Hlavním mozkem skupiny byl zpočátku multiinstrumentalista Ian Bruce Douglas. Lesku jeho skladbám zase dodávala zpěvačka Barbara Hudsonová. Později se však sestava skupiny dosti proměnila. Dokladem toho je v dnešní programové nabídce rádia Beat i skladba Strange Life Tragicomedy. Pochází z roku 1969 z alba Ultimate Spinak, označeného pouze s římskou trojkou. Vyšlo v limitovaném nákladu a je labutí písní za existenci tohoto souboru.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Britští Sweet by mohli být ze setrvačnosti označování klidně za relikt rokové minulosti. Po téměř 60 letech působení na hudební scéně, ale tenhle soubor spojuje s minulostí pouze jméno a kytarista, příležitostný zpěvák, autor repertoáru a producent Andy Scott. Ostatní členové původní sestavy již zemřeli. Název skupiny se tedy už může uvádět bez zpřesňujících přívlastků. Z jejich nové hudební kolekce nazvané Full Circle, která nejspíš do značné míry zazní v polovině srpna na avizovaných koncertech Sweet v České republice, však čiší mladiství elán a je díky hráčské obměně sestavy zní velmi současně a moderně. Jedná se o jejich celkově 15. album, které se objevilo na trhu v září 2024. Jako nový solový zpěvák kapely zde funguje Paul Menzi, někdejší člen Cats in Space a spolupracovník Iana Pace z Deep Purple. Novinkové album souboru vzniklo dosti spletitě už od roku 2019, kdy Sweet kvůli pandemii covidu museli zrušit své turné. Poté do přípravy desky zase zasáhla lukrativní a jistá zakázka na přípravu alba nových verzí jejich letitých hitů. Vše se ale nakonec stihlo a tak za vámi ze studia Rádia Beat můžu poslat z albové novinky Sweet skladbu Fire in My Heart.

příštím roce v září uplyne už 50 let, kdy ve věku necelých 30 let zemřel Mark Bolan, jedna z kultovních osobností někdejší glamrockové scény v Británii. Mark si sice zaprodokoval, že se 30 let nikdy nedožije, ale v daném případě byla na vině šlendriánská práce automechaniků, kteří vyvažovali kola jeho vozu. K nehodě došlo ráno 16. září 1977. Auto řídila jeho přítelkyně Gloria Jonesová, protože samotný rocker byl neřidičem. Purpurové Mini GT vyjelo z cesty v zatáčce v Barnes Common v jeho západním Londýně a narazilo do stromu. Mark byl na místě mrtev, Gloria skončila v nemocnici. Dodnes to místo, které se mi osobně navštívil, připomíná Bolanova bista. Podobná mu tedy příliš není. Hitová formace T-Rex, kterou Mark Bolan vedl, vyprodukovala jen v období října 1970 až července 1974 13 úspěšných zásahů do britského žebříčku. Dnes celková žebříčková bilance Bolanových písní na britských ostrovech činí téměř 250 týdnů, které zde pobyly. Pod hlavičkou T-Rex vyšlo celkem 8 řadových studiových alb. Z toho 4. z března 1973, nazvaného Tanks, zazní na frekvenci rádia být skladba The Street and Babe Shadow. Tahle velká deska se v Británii umístila jako 4., ve Spojených státech skončila až jako 102.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Jedním z přímých konkurentů T-Rex na začátku 70. let minulého století bylo rockové duo, které si říkala Medicine Head. Pocházelo ze střední Anglie z oblasti Midlands. I oni byli jednou z akvizic legendárního DJ Johna Peela. Klasickou sestavu tvořil excentrik Peter Hope Evans a zejména John Fiddler, který je nejen autorem většiny jejich repertoáru, ale se značkou Medicine Head se natolik ztotožnil, takže názvem kapely mnohdy překrýval i své jméno. Medicine Head, respektive Johna Fiddlera, si teď poslechněte z vysílání rádia Beat nahrávce Nancy Sister. Pochází z alba Fiddlesophical z října 2011, jež je svým způsobem unikátní. Jedná se totiž o Fiddlerův comeback na hudební scéně po téměř 35 letech se zcela novými nahrávkami Medicine Head. Se svým původním projektem se totiž odmlčel již v roce 1977.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Důležitou součástí bostonské rockové scény byl ve druhé polovině 60. let soubor, který si říkal Benchy. Vedle skupin Sir Lord Baltimore nebo Yesterday's Children jsou řazeni k výrazným představitelům postpsychedelické éry na východním pobřeží USA. Odkaz téhle kapely je poměrně chudý. Vydali pouhá dvě alba a jediný single, ovšem na renomovaných značkách. To debutové vyšlo v roce 1969 u Atlantiku, to druhé v roce 1971 u Polydoru. Obě však považuje publicista Vernon Joyson za doporučení hodná. Stylově se ovšem poněkud odlišují. Zatímco stejnojmenný albový debut Benchy obsahuje krátké skladby, druhá hudební kolekce Thinking se vyznačuje delšími, ale méně strukturovanými skladbami. Ve studiu Rádia Beat na vás čeká skladba Beautifully Day, pocházející z prvního alba skupiny Benchy z roku 1969.

Australský soubor Baby Animals, který vznikl v říjnu 1989 v Sydney, své působení na hudební scéně absolvuje vždy doslova na plné pecky. Existuje sice až do současnosti, ale zažil si již vlivem osobních konfliktů také několik kontroverzních rozpadů. Za první fázi jeho činnosti se považují roky 1989 až 1996 lemované vydáním dvou alb a nepopiratelným ohlasem u rockových fanoušků. V roce 1993 si je vybral Robert Plant pro své americké a posléze australské turné jako předkapelu. Mezitím se zpěvačka Suze DeMarkey provdala za jejich producenta Nuna Bettencoura. Po svém obnovení v roce 2007 stačili Baby Animals připravit nejen svá další dvě alba, ale opět si vjeli do vlasů, což sice v daném případě nevedlo k jejich rozpadu, ale k proměně sestavy. Z tvorby Baby Animals vám teď na frekvenci Rádia Beat nabídnu skladbu At the End of the Day, která pochází z druhého alba Shaved and Dangerous z roku 1993. V Austrálii nadmíru uspělo. Ve zdejším žebříčku se dostalo na druhé místo a za své prodeje si vysloužilo zlatou desku. Samotná skladba s anglo-francouzským textem vyšla na singlu s dvojitou A stranou a u protinožců ji patřila 60. příčka.

Dnes se s vámi rozloučím stylově skladbou Goodbye v podání švédské superskupiny melodického hard rocku nebo podle některých power metalu, která se pojmenovala Crown. Podle původního záměru to ovšem měl být solový projekt zpěváka Alexandra Strandla. Vše se ale seběhlo trochu jinak a dnes už mají Crown na svém kontě 3 alba z let 2021 až 2025. Premiérově se skupina naživo představila na jednom rockovém festivalu ve Švédsku v roce 2023. Teď premiérově zazní i z vysílání Rádia Beat se svou avizovanou skladbou Goodbye ze svého třetího a zatím posledního alba Wonderland ze srpna 2025. Příště vás pozvu k poslechu již šesté části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám představí Snake at Ritual, Garnets, Tata Boys, Wilco a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. O rozloučení se 770. vydáním Krásných nálezů se dnes postará švédský soubor Crown se svou skladbou Goodbye.

0: Au, já bych do toho, co to tam máš?
1: Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
3: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
2: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
3: klub.radiobeat.cz.
4: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Osnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Osnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
5: Vaše žena! Vaše žena!
6: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
6: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krchov Band?
2: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.
3: Večery u repráku.
2: Na Rádiu Beat.
7: Krásný večer, býťáci, je pondělí 3. srpna roku 2026. Svátek má Miluše a jen chvíli a vlastně ještě před 20. nebo přesně ve 20 hodin vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. Máme před sebou 3 hodinky večera u repráku na volné téma jako vždy. No a já jsem si tak jako myslel, že bychom si mohli vzájemně poslechnout muziku, jakou jsme třeba v poslední době slyšeli, co nás zaujalo, třeba nějaká novinka nebo naopak něco, co jste neznali a najednou vás to překvapilo, nebo jste to viděli teď živě, nebo se na to chystáte a chtěli byste si to poslechnout. Prostě si můžeme doporučovat nějakou kvalitní muziku vzájemně, třeba něco já, pak něco mi můžete napsat vy nebo zavolat. No ale hned tady mám několik zajímavých mailů, obrázky, jak jste tady třeba Aleš píše, že se právě před chvílí vrátil z koncertu Judas Priest v Ostravě. No tak to docela si dal na čas, nevím teda kam se vrátil, ale v každém případě včera hráli, ano, Judas Priest v Ostravě. Já jsem si tady otevřel setlist, co hráli, tak ten základní set měl 14 písní a přídavek pak 3 a ještě nepočítáme tedy, že ten úvod, než kapela vtrhla na scénu, tak tam zněli Black Sabbath a Warpix, to je taková tradice, diváci zpívají. No pak ještě takový Fight Keepers intro, to šlo tedy z nahrávky, no a pak tam Judas vletěli a to tedy právě z písní You Got Another Thing Coming, takže teď jsem to možná řekl blbě, ale zkrátka tuhle píseň tu zahráli jako první a my si ji teď zahrajeme na úvod dnešního večera u repráku.

0: Večeri u Repráku na Rádiu Beat.
1: No a jak sme odstartovali tou tedy vzpomínkou, no vzpomínkou zkrátka, vzpomínkou dobře na včerejší koncert Judas Priest v Ostravě, hned mi tady přišel mailík: ahoj Jirko, na koncertu Judas Priest jsem bohužel nebyl, protože jsem musel hlídat kvočnu, které se dnes líhnou kuřátka. No tak to je jasná věc, to se cení. Zahraješ s Kydrou 18 and Life, díky Pepa, předpokládám, že Pepa z Hrotovic. V každém případě tuhle píseň si určitě dáme a pište zase i vy, klidně býťáci, na všechny kontakty, nebo klidně i zavolejte.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, to je tady další vzkaz, tentokrát z mobilní apky. Dnes má v Dublinu veřejný pohřeb a poslední rozloučení Glenn Hansard. Markétka Irglová, co s ním dostala toho Oscara, je od nás a ještě nedávno u nás hráli a měla se možnost si s nimi povídat. Mohl bys, prosím tě, zahrát tu jejich společnou píseň, za kterou dostali Oscara? Děkuji, Zdena. Ano, fanoušci a truchlící právě Glenna Hansarda dnes doslova olemovali ulice Dublinu, aby měli možnost se s tímto výjimečným zpěvákem, který tragicky ve středu zahynul, bohužel na motorce, rozloučit. No a pokud byste tedy snad nevěděli ten film, ze kterého je právě tahle píseň Falling Slowly, o kterou si napsala Zdena, nebo kterou nám doporučila zcela správně, tak ta je z filmu Once a ten vám určitě mohu doporučit, abyste třeba i jako vzpomínku na Glenna si ho pustili třeba doma v pohodě.

Nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: večeri u repráku. Na rádiu Beat.
1: A já koukám, že někdo volá, ale já to vezmu za chvíli, tak když vydržíš nebo zavoláš za minutu, tak já ti to vemu, chlapče, nebo děvče, nevím, kdo to je, vidím, jak tady bliká. Ahoj Jirko, píše tady Martin. Kachna minulý týden pouštěla nějaký nový Black Sabbath, co prý Tony Iommi vydal přesně rok po smrti Ozzyho. Byla to pecka, nemáš to tam náhodou, díky. No tak tady to musím uvést na pravou míru. Ano, Tony Iommi skutečně chystá nové album. To vyjde už teď 23. října a z něj vypustil zatím první píseň jménem World Alone. Ovšem, tahle nahrávka nevychází pod hlavičkou Black Sabbath, i když by v podstatě klidně i mohla, ale je to jeho sólové album a od toho předchozího sólového alba, které vyšlo v roce 2000, takové to stříbrné, se liší tím, že na tom předchozím se střídali u pěveckých postů různí zpěváci známí interpreti a tady má regulérní kapelu, třeba Becky Baldwin, mladá basketaristka, kterou můžete znát třeba z Mercyful Fate současných, no a co je důležité, ten hlas, to je důležité, tak k tomu, tak k mikrofonu a jo, mě přizval norského zpěváka ve Švédsku žijícího, jehož jméno je Jorn Lande, určitě ho budete znát, je tady z vysílání rádia Beat z jiných projektů, nicméně sám Iommi říkal, že má incredible voice, tedy neuvěřitelný nádherný hlas, což můžete jistě potvrdit z té nahrávky, kterou si za chvíli poslechneme, ale jenom to uvádím na pravou míru, že to teda nejsou nový Sabati, ale novej Tony Iommi. No a kdyby pak vyrazili na turné, věřím, že by třeba naživo zněli i skladby z Alb Heaven and Hell nebo Mabruls, anebo možná třeba i Headless Cross. To se nechme překvapit.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj Jirko, tady Veverka z Michaláš.
2: Ahoj Veverko.
1: Ráda tě slyším, konečně jsem se za pár měsíců dovolala.
2: No tak to je skvělý, tak povídej, jak se máš takhle v létě.
1: No v těchhlech vedrech děsběs vycházím až 7 večer z baráku.
2: A kam chodíš v 7 večer?
1: No takových 50 metrů, tady máme takovou malou hospůdku.
2: Jo, hospůdky.
1: Na tři pivíčka, jedno malý.
2: Jasný, no jo, a co bys doporučila dýťákům za muziku, aby si poslechli pěknou?
1: Hele, já bych si přála, kdybys mi pustil Frankyho Zappu.
2: No.
1: A nevím, jestli se tak jmenuje, Hey No.
2: Jo, jo, Bobby Brown, ne, to je.
1: Jo. Ano.
2: Tak to tam šoupnem, no. Tak to
1: tak
2: máš.
1: Jo, tak krásnej večer.
2: No to je taky.
1: Doufám, že tam máš air condition.
2: No já mám právě, no. To je peklo, tak že tady to je super, pak vylezeš a dostaneš tu ránu do hlavy.
1: Facku, no. A tak večer už to
2: večer ne. Už bude dobrý.
1: No, to je pohodě. Tak jo, tak děkuju moc a hezký večer.
2: A taky,

0: Žebráku na Rádiu Beat.
1: No a další je svůj příspěvek do dnešního večera do Repráku a nám poslal Ota, ale ne ten náš Ota, ale Víťák Ota, a ten píše: ahoj Jirko, já se teď snažím dohánět, co se dá. Naposled jsem byl na Noci plný hvězd někdy v 90. a pak jsem byl 25 let ženatý. V březnu jsem byl v Akropoli na finských Valtari a bylo to naprosto boží. Vzhledem k tomu, že budou hrát i v Jaroměři, možná by mohli zaznít i zde. Zvolil bych buď Mega šílenou So Fine, anebo klidnější The Stage. No, Valtari, ty já mám dodnes rád a především v těch 90. to byl třeba pro mě velký objev. Viděl jsem dokonce ten jejich úplně první koncert tady u nás v klubu U Zoufalců v centru města. Tam bylo tedy pěkně narváno, dokonce tam skolaboval bubeník, pak bylo to, je vlastně takové památné vystoupení na festivalu v Králíkách. No a dodnes se zdravíme s jejich bývalým, dnes už tedy kytaristou, nebo on snad není bývalý, ale nejezdí s nima na turné sami, že jo, který je členem především Creator, slavnějších tedy o něco, takže dodnes, když se vidíme, tak se tak všelijak objímáme a máme radost, že se vidíme, no takže Valtari si určitě dáme, no a dáme si teda z těch dvou, tu druhou jsem vybral, tak The Stage.

right.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
3: Hnízdo slyší, jaký je stav?
2: Mám je v hledáčku.
3: Tak to zmáčkni.
2: A mám je.
3: Orle, co tam sakra?
4: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
5: Tentokrát si do svého hnízda pozval fotografku Páju Hartmanovou.
4: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
6: No a jen minutku před 21. hodinou je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a zatím nám ten večer u Repráku probíhá, myslím, moc příjemně. Vy mi vždycky něco napíšete nebo zavoláte, nějakou příhodu, doporučíte ostatním býťákům nějakou pěknou letní muziku. Možná, že něco za chvíli vám zase doporučím. Já no a koukám, někdo se toho vůbec nebojí a volá přímo na to naše číslo 210 32 33 34. Jirka, Rádio Beat.
7: Nazdar, Franta Třeskoprsky zdraví.
6: Čau, jak se tam máte? Fifinka v té myšpují.
7: Fifinka, dobře, no, myšpují, všichni na to výborně, jít jako blásen. No, Sintě,
6: no.
7: Ty si dal klidnou muziku, co kdybychom tam dali nějakou divočinu, třeba amerického idiota od Green Day, šlo by to?
6: No jasně, ale nějak to zdůvodně, proč třeba?
7: No, že by nějakou divočinu.
6: Jo, že by divočinu, ale dáme tu vypípanou nebo nevypípanou verzi?
7: Ale já umím anglicky akorát dá, takže mě je to úplně jedno.
6: Jo, oni tam právě tam, že tam trošku fakujou na tu, že jo, na tu Ameriku a jak je taková ta oficiální verze, tak tam vždycky je píp před to, jako mezeré.
7: Já vím,
6: a my tady máme obě, takže, ale já myslím, že už bysme tam si mohli trochu zafakovat, ne, tak jako.
7: No, já si myslím, že jo, určitě,
6: jo. Jo,
7: tak jo. Velký kluky, my to přežijeme.
6: Dobře, dobře. Hele, ještě řekně, kde jsou ty vaše Českoprsky vůbec?
7: Českoprsky jsou přesně 50 kilometrů do Prahy, 50 kilometrů do Plzně a trošku větší město jsou Hořovice.
6: Jo, tam byly, z Komárova u Hořovic byla Odysea, že jo, nebo je?
7: Prosím tě, Odysea plzeňská hrála za totáče Hlubokého, měla zákaz Plzni, takže se uchýlila do Komárova, ano, ano.
6: Mě to na plakátech jako zřizovatele, Komárov u Hořovic.
7: Ano, zřizovatel, socialistický podnik uzul Komárov, správně, ano, no. Ano.
6: A teď mě napadlo, že bychom mohli dát Green Day a po nich Odyseu, co ty na to, když jsem se na ní už vzpomněl.
7: Já jsem se vůbec nedovolil říct o tu Odyseu, protože já vždycky, když volám komukoliv, tak chci Odyseu. A myslel jsem, že už s ním budu dost trapnej. A teď jsem na nich byl ve čtvrtek v Praze v pivovaru.
6: To už jo,
7: třetí rok to bylo. Tak jsme tam, my tam jezdíme vždycky, se kouknu na stařečky a dobrý, no.
6: To já jsem byl velký fanoušek Odysey. Dokonce jsem ji nedávno viděl někde. Člověče, no, nedávno, ono už je to možná 4 roky, že hráli tady v centru města v té zahradě Valštejnský, takový Neplzně, nebo co.
7: Ano, tam jste byl, ano.
6: A to bylo pěkný.
7: Odysea Senátu, že to bylo, myslím, že se to jmenovalo.
6: Jo.
7: Byl tam ten senátor Plzeňský.
6: Ten, jak se jmenuje, Fousatej, dlouhý fousy.
7: Fousatej, ano, já si to moje příjmení.
6: Schönbauer, nebo taky.
7: A Schönbauer, správně.
6: Ano,
7: ano. A hráli tam i ty plzeňský legendy, takový, tam byli Buzinka i Vilda starý, no, křičel, letí zetelí nad Prahou a si pamatuju. No, no,
6: a kromě toho, teď dávají Odysseu v kinech, jsem už na ní byl, tak to máme takovou.
7: No, tak aspa. Já
6: hele, tak no. Já to jdu někde tady vylovit, jo, teda.
7: Zkus to dolovat a najít nějakou Odysseu, no.
6: Ale nejdřív dáme toho idiota.
7: Určitě. či děrej na se toho idiota. Já ti moc děkuju, přeju ti hezký večer a všem býťákům taky.

0: Cagliari u Repráku. Na rádiu Beat.
1: No a se nám to střídá, tak teď zase vezmu SMS-ku a v té se píše: Ahoj Jirko, letošní Ostravu v plamenech to v jednu chvíli pěkně vypláchlo, ale poté průtrži to Soulfly rozbalili naplno. Šla by od nich pecka Profesi, díky. Jura, ano, já jsem tam tedy tentokrát nebyl, ale viděl jsem videa, fotky, jak to tam teda blejskalo, ale to zase na druhou stranu k metalu trošku patří, ne? Slyšel jsem, že snad téměř nebo úplně všechny kapely odehrály svoje sety, když tak můžete napsat, jakou máte, jaký máte zážitek z Ostravy v plamenech, teď ze soboty vy, ale nicméně Soulfly, ty já dám moc rád, koukal jsem Max Cavalera, jak zhubnul, to sluší klukovi, vypadá jak 20-letej, tak si dáme právě tuhle tu vybranou Jurou skladbu, tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: No já než třeba za chvíli zase vezmu nějaký ten váš telefon, když tak vydržte a zvoňte, já to nakonec vemu. Tak teď využiju zase SMSku. Ahoj Jirko, píše se tu, nevím jestli máš nějaké téma večera, ale i tak bych poprosil o zahrání Sběratele od Luboše Pospíšila. Bylo by to pro všechny býťáky, kterým také nedělá dobře současná vlna veder a kteří přesto pracují někde venku. Díky, Roman, České Budějovice.

0: Studio Beat.
1: Dobrý večer, přeju, tady Láďa.
2: Ahoj, Láďo.
1: Já jsem vlastně Váďa, no, ale vždycky říkám...
2: Vláďa, jako, nebo jako Vladimír?
1: No.
2: Dobře.
1: Nemám moc rád, protože babička vždycky, když mi chtěla dát pár facek, tak říkala Vláďa, počem. Chtěl jsem, jestli tam máš skupinu Tarot,
2: no jasně, Marko Hietala.
1: Kde hraje Marko Hietala.
2: A hlavně zpívá skvěle, to je pecka.
1: A zpívá.
2: Oh.
1: A je tam krásná skladba, jmenuje se Tides. Taková začíná klidně a pak to má takovou tu atmosféru lepší a lepší. No, ale kdybys to neměl.
2: No to já to tady mám, samozřejmě, já Tarot mám rád, no. My jsme na něčeho večer dokonce jednou jeli do Mnichova až, protože se mi hrozně ten Marko, ale jako to bylo v době, kdy hledali, jako když vyhodili Tariu a hledali teprve novou zpěvačku. A bylo to člověče, že tam na nich bylo asi třeba jako 100 lidí, víš, jako prostě prázdný sál, byla to hrozná pecka teda. A jsme s tím dělali rozhovor s Markem, no, tehdy. A to tam byl ještě ten bubeník, co jim umřel, že jo, teďka mají novýho.
1: Jo, vím, no, protože je sleduju taky. A ona, když tam byla ta Anet Olzon, tak byli v Praze a já bych řekl, že jí to moc nespívalo a on to zachraňoval tím jeho zpěvem vždycky.
2: No, tak tam byl vždycky ten kontrast, no. A ona ta Anet z hodou okolností nějak minulý týden tady hrála v Rock Cafe, člověče.
1: Jo.
2: No, já jsem tam nebyl teda.
1: Teď ta Flor Jansen, ta je skvělá, vlastně v Plzni, kde jsem vždycky jezdil na ten festiák, tak tam jsem i viděl jako s ním a úplně perfektní. Akorát, když procházeli tou uličkou, tak lidi říkali, no vidíš, že ona je větší než on.
2: Ona je obrovská, já mám s ní fotku a to jsem jí já po rameno, tak člověče, jak vedle ní stojím.
1: Jo.
2: Vedle tý Flor, no. No ten jinak, on má, že jo, ty Tarot jsou skvělý, ale on teď vlastně má i solovou dráhu, že jo, hráli tam třeba to, Warpix od Black Sabbath, a to on taky zpívá skvěle teda.
1: No. To je na já YouTube. Já to CDčko mám, to jeho solový a skvělý, no, úplně fantastický.
2: Dobře, tak dáme Tarot, hele, to se mi líbí, takováhle osvěta pro býťáky, aby objevovali třeba něco, co nezná.
1: Když tam zazní něco a ty lidi tam si o to zavolaj, a je to fakt super. A ty máš ten mezivýběr výborný taky, tak je takový můj podobnej zkus, dalo by se říct.
2: Tak jo, hele, tak díky a já to tady už někde jdu lovit, jo?
1: Jo, super, takže díky ti i za ten mezivýběr.
2: Dobře,
1: ahoj.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: Tak a v rámci střídání tu mám zase tentokrát mailík a v tom se píše: ahoj Jirko, nevím, jestli se to býťákům bude líbit, ale jestli bys

mohl prosím zahrát instrumentální skladbu Nastront od Quadvium. Je to projekt baskytaristů Steve'a DeGeorgia z Testament a Jerona Paula Teslinga ex Obscura. Myslím, že stojí za poslech, díky moc Milan, no a já myslím, že býťáci jsou vnímaví a že by je to mohlo třeba oslovit, tak schválně napište, co vy na to.

0: Ahoj, tady Vašek, já jsem se chtěl zeptat, šlo by prosím něco zahrát na přání?
1: No, tak ale musíš k tomu nějakou příhodu přidat.
0: No dobře, budeme zpátky, budu říkat do 80. let.
1: Ano.
0: Nějaký jméno třeba Hazel O'Connor.
1: Dobře.
0: A Breaking Glass.
1: A proč tuhle písničku zrovna?
0: Protože to bylo takový období trošku, bych řekl, punku. A bylo to moc hezký s kamarádama v Německu v té době.
1: Jsi žil, jo?
0: Takže samozřejmě tady ta písnička, když by to šlo, tak bych ji věnoval svojí ženě Ivet, protože to bylo to období, kdy jsme to neměli lehký. No a v podstatě je to trošku takovýho něco jiného, bych řekl.
1: A vy jste žili v Německu, jo? Nebo?
0: No, my jsme tam byli 2 roky, než jsme byli přesunutí jinam.
1: Jo, jako v západním, jako emigranti.
0: Takhle. No, samozřejmě, no, jasně, to bylo ještě za bývalý host režimu, budu říkat. Víš?
1: Jo, teď to není tajemství, snad ne.
0: No, dneska už snad ne.
1: Jo, jo, jasně. No.
0: Takže cesty nás zavedly až daleko na jih.
1: A kam?
0: Nový Zéland, Austrálie.
1: Ty jo, o tak zase máš hezky prožitej život, ne, si myslím,
0: no,
1: že to může
0: bylo
1: říct.
0: To, ale bylo to pracovní holiday.
1: A co jsi tam třeba dělal na Novém Zélandu?
0: No, na Novém Zélandu jsem pracoval na gastroenterologii. Gastroenterologii jako technik. No a právě žena, ta se tam dostala na vedoucí pozici sterilizace v nemocnici.
1: Takže aha.
0: Docela to šlo, no.
1: No a tak je tam, měli jste možnost třeba, tak tam zase krásná, nevím, krajina, nebo takhle, nebo poznat to tam.
0: Krásná krajina i lidi. Tam to bylo z celého světa, jak Američani, Češi, Rumuni, cokoliv člověk vyjmenuje. A bylo to krásný v tom, že byla hrozná tolerance člověka k člověku bez ohledu, jak mluví. Samozřejmě mi dobře nemluvili ze začátku, ale prostě úplně něco jiného, než tady v té Evropě. Po těch 2 letech Německu speciálně.
1: No, to je hezká zkušenost, zajímavá zkušenost v každém případě. Ještě prosím tě jednou teda řekni, co to budeme hrát za muziku.
0: Kdyby to prosím šlo, ano. Hazel O'Connor, Breaking Glass.
1: Ano, a pro tvoji ženu teda.
0: Pro ženu Ivet.
1: Dobře, tak děkuji moc za tenhle telefonát.
0: Tak jo,
1: a měj se hezky.
0: S tebou mluvit, měj se hezky. Hezký večer, ahoj.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: No a zase jen ani ne minutku před 22. hodinou je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat. Jirka Rogl, no pěkně nám ten večer u repráku utíká spolu s vámi. Před chvílí jsme si moc pěkně popovídali o Novém Zélandu. Poslechli jsme si zase nějakou třeba méně slyšenou muziku. No a ještě máme před sebou hodinku, kdy jsem zvědav na vaše tedy historky nebo doporučení nějaké zajímavé muziky třeba pro ostatní býťáky. A teď už tu mám, tohle je z apky, vzkaz. Ahoj Jirko, zdravíme všechny býťáky z dovolené na Krétě, kde vás právě posloucháme. Zahrajte pro moji milovanou ženu Dášu skladbu od Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing. Díky Honza, no ale prosím, prosím.
3: Just to hear.

0: Rádiu Beat.
1: No a Víťák Petr píše: Ahoj Jirko, teď hodně dlouhou dobu poslouchám kapelu Attic Demons. Poprvé jsem ji slyšel u vás na beatu, když si ji někdo přál v písničkách na přání. Ano, je to tak. Nemohu se jí nabažit. Znějí mi jako Iron Maiden z 80. let. Ano, to mě co je. Já si vzpomínám dokonce, možná, že to bylo v mém vysílání, že zrovna někdo právě o téhle skupině mluvil velice tedy pěkně. Já koukám, že první demáč vydali v roce 1996. No, pak je tady hned několik těch alb a já jsem vybral skladbu, která se jmenuje City of Golden Gates. Tak je to možná zajímavý tip pro vás, kdo máte rádi klasickou metalovou muziku. We'll be right back.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: Nazdaríko, tady Koríš.
2: Ahoj, ahoj, jak se máš?
1: Čau. A čím dál tím stejně, tak takže nekradu, dobré to je.
2: A dobré, a to? Tak co doporučíš za muziku ostatním?
1: Jiríko, já bych zašel úplně do historie.
2: Ano.
1: Minulý ti neříká, že MC5 máš a Rambling Rose?
2: No jasně, jsem tě dokonce pouštěl minule, ať jsi z toho možná nevšiml.
1: Ne.
2: To ty jsi vybral něco jiného, já jsem je za to ještě zařadil.
1: Aha, tak to nevím. Tak to si možná třeba, no vidíš, to už jsem potom možná si usnul.
2: To jsem možná spal, no. Já jsem, no. Ty jsou tady fakt normálně.
1: Jo, to nevím.
2: Tak
1: to
2: je dáme, no to... MC5, tak oni chce něco řekně býťákům aspoň.
1: Takže je to stará kapela.
2: Z Detroitu, viď?
1: Z Detroitu, 69. rok vyšlo tady to album, že?
2: To myslíš takový to živý?
1: Ano, to živé.
2: Jo. My tady máme studiovky a ten živák je nejlepší, no. To je
1: naše přesně, jako to tam mají tam nějakou tu řeč předtím mají, že říkali, že to nějaký protest song, ale jo, je to prostě jenom něco, oni byli takové trošku apolitičtí.
2: Ale divočáci to byli, ale to se nám povíde. Tak to je asi všechno, tak já ji tam prostě za chvíli šoupnu, jo?
1: Tak ji tam v ohni, prosím tě. Dobře, Jiříku, díky moc, čau.
3: Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
4: That's right.
3: You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds, 5 seconds of decision, 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify?

Jenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: No a já tu mám hned dva podobné vzkazy. Jsou to obě SMSky, které dorazily zcela správně na číslo 720 001 222. A jedna je: Čau Jirko, jestli zahraješ něco od Dream Theater, tak ti řeknu proč.

už tu máme poslední dnešní vzkaz té naší apky a v tom tedy se píše: ahoj rádio, mám se parádně, jedu za prací rychlíkem Vysočina, ani v jednom vagónu není klimatizace, parádní sauna, tak aby to rychleji uteklo, tak prosím Kern, blízko nás, díky Zdenál, tak Zdenálovi přejeme, ať to přežije, já myslím, že teď už to snad půjde, no a ode mne už je to dnes asi teda úplně všechno. Naposledy vás ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, dobrou noc vám přeji, těšte se ještě na pořad 11 v 11 za malou chvilku a na další noční vysílání, no a na ráno na kachnu a tak dále, a mě moc těšilo a užil jsem si to s vámi a mějte se fanfárově, tady jsou Kern.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rokové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat vám přeje Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další 11 v 11. Ta dnešní má číslo 1011 a po čtvrté bude věnována horku. Já bych se dnes večer zaměřil hlavně na písně, které mají to vedro vetknuto v textu, nikoli ve svém názvu, tak jak to bylo třeba posledně, i když to už je drahně let. Minulý týden jsme tu měli léto a protože nevypadá, že by teplota měla klesat, tak tento týden si dáme skutečně vedro. A po čtvrté, začneme songem s názvem Picture Book. V roce 1968 na albu Kings are the Village Green Preservation Society ho natočili Kings. Pojďme odstartovat dnešní večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat. Léto, budiš pochváleno. To byl song s názvem Picture Book od Kinks. Pokud vám snad v téhleté písni, kterou napsal Ray Davies, uniklo, kde to horko bylo, tak vězte, že ve druhé sloce byl verš You sat in the sun on a hot afternoon. Opouštíme léta 60. a budeme se věnovat létům 70. Album Mott kapely Mott the Hoople z roku 1973 obsahuje i song, který do toho dnešního večera rozhodně patří. Napsal ho Ian Hunter pod názvem All the Way from Memphis. A já vám hned prásknu, kdeže tam to horko je schováno. Je to hned ve druhé sloce této písně a zpívá se tam And the sun burns hot on the cold steel rails. Prostě slunce spaluje chladné koleje.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Vlna veder na beatu, vlna veder i venku. Ještě, že večer to není tak strašné, ale ty 35, to už je přeci jenom na střední Evropu drsnější vedro. Burning Sky, tedy hořící obloha, je nejenom titul alba, ale i titul písně, kterou napsal Paul Rodgers v roce 1977 pro superskupinu Bad Company, tedy kapelu vzniklou ze dvou bývalých členů skupiny Free, Paula Rodgerse a Simona Kirka, bývalého kytaristy Mob the Hoople Micka Ralphse a bývalého basáka King Crimson Boze Barilla. Vypráví příběh uprchlého trestance, který se do basy dostal údajně z lásky k jedné slečně. No,

0: 11
1: v 11
0: na Radio Beat.
2: Z Bad Company hořela obloha v roce 1977. O rok mladší je potom album Power Age. Rok 1978 pro AC/DC znamenal vydání nejenom tohoto alba, ale i písně Riff Raff, která patří mezi jejich skutečně věčné hity. V tomhle songu se horko přímo vymezuje místně, protože se tu zpívá But it sure is hot down in Mexico.

0: jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ještě, že studia Beatu jsou dokonale klimatizována. Air condition má ovšem i jednu nevýhodu, že člověk začne za malou chvíli trošku chraptět. Měli jsme tu Kings, Mob the Hoople, Bad Company, AC/DC a teď přichází Mark Knopfler a eponymní album Dire Straits z roku 1978. Tady je písnička Water of Love. A hned úplný začátek je o tom, že bylo sucho a dlouhý, horký den. High and dry in the long, hot day.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Z další písní přicházejí nejenom Blue Oyster Cult, ale i trošku jiný sound než Dire Straits. Psal se rok 1979, kdy vydali album Mirrors, a na něm píseň In Thee, ve které se zpívá, že dnes v noci je skutečně vedro bez tebe a zítra bude zima. Tonight is hot je to, na co čekáme.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1011 a po čtvrté věnována horku. No ostatně, když se podíváte na počasí venku, to téma bylo na snadě. Já teď nabídnu něco ještě více z železného. Rok 1983, slavné album Kill 'Em All, Metallica a Whiplash. To je song, který si myslím, že se báječně hodí. Mimo jiné, ten terminus technicus je poškození měkkých tkání páteře. A oni to vlastně věnovali jako takový dáreček svým skálním fanouškům, kteří prostě provozují ten headbanging, tedy to třesení tou hlavou metalistické.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Cože to mají společného ty písně Picture Book, All the Way from Memphis, Burning Sky, Riff Raff, Water of Love, In Thee, Whiplash? No přece to horko, to vedro, které nás už delší dobu trápí. Všechno jsou to naše oblíbené písně, nebo alespoň já to o nich můžu docela říct. Our Song je další z nich. Pochází z alba, které má číselný název 90125. A v roce 1983 ho vydala skupina Yes. A vězte, že Our Song taky obsahuje to horko, o které nám tu dnes večer jde ze všeho nejvíc.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Yes, a Our Song, já myslím, že to horké slunce Hot Sun nešlo v téhle písni přeslechnout. Pojďme tedy na píseň číslo 9 dnešního 1011. večera. Permanent Vacation, no kdo by to nechtěl. Navíc jmenuje se tak jak album, tak i ta píseň, kterou si budeme hrát, kterou v roce 1987 vydali Aerosmith. Já jenom připomenu, že v první sloce se zpívá o tom, že autor dostal dopis od kámoše a v tom se psalo, že je skutečně horko v Montego Bay.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: V další písni nejenom, že zpomalíme, ale vrhneme se do roku 1989, kdy své eponymní album vydala Elena Miles. A song Black Velvet patří k jejím asi největším životním úspěchům. Já jenom připomenu, že se tady zpívá o tom, že v Memphisu je hudba jako horká vlna. Up in Memphis the music's like heat wave.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Takže tu dnes večer s námi už byli Kinks, Mother Hoople Bad Company, AC/DC, Dire Straits, Blue Oyster Cult, Metallica, Yes, Aerosmith, Elena Miles a na závěr jsem si nechal Bruce Springsteena. A vězte, že byl trošičku problém najít tu správnou verzi songu, protože Because the Night, velký hit, který Bruce složil pro Patti Smith, která nahrávala ve vedlejším studiu, má 2 různé verze textu. V té, kterou zpívala právě Patti Smith, tam žádné horko nenajdete, ale v té verzi Bruceově, obzvlášť těch živých, se zpívá I work all day out in the hot sun. A proto zavírá tenhle ten dnešní, už po čtvrté, horký večer na rádiu Beat. Mně nezbývá, nežli vám říci, že je to album Rockin' Live from Italy z roku 1993. No a tu svoji obvyklou mantru, že za malou chvíli tady bude repríza Hard and Heavy a po ní ty další pořady Rádia Beat, tak jak jste na ně zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to skutečně všechno, mějte se krásně, dobrou, horkou noc vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. Ahoj!

0: Rádiu B.
1: Tak jest, 7 minut po 20. hodině svítí tady na Cibulích ve studiu a začíná tak jako každou neděli, anebo teda v případě, že byste poslouchali v repríze, tak v úterý ráno pořad Hard and Heavy. Trošku speciální díl to je, zvlášť pro archiváře, ty už si to museli všimnout, že na webu Rádia Beat nevisí playlist té první dvouhodinovky, to protože playlist je, jak se píše na festivalech, subject to change a navíc vzniká tak jako zaběhu tady pod rukama. Protože to téma aktuální tak zní Brutal Assault 2026 a spol, dodal bych, už jenom třeba kvůli té písni, kterou jsme tu celý otvírali. No a nejsem tady ve studiu sám, mám tady posilu a to je Tomáš Fiala, který je hlavní hlavou všeho okolo Brutalu a nejenom Brutal. Tomáši, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak, my jsme se dlouho neviděli, navíc jsme byli ukecený, proto jsme ten playlist strategicky nevyvisili na web, protože uvidíme, co se povede všechno. Nicméně začít musíme asi tím, co dohrálo, protože Arthur Brown není věřavu úplně metalovým muzikantem, viď?
2: Není, je to pán, který je dneska 84 let a vlastně byl u úplných začátků stylu a tady ten hit, který jsme slyšeli, tak je jeden jako z největších let hitů na konci 60. let. Já dokonce tuším, že půl roku byl v žebřících vejš než Black Sabbath. Jo? Takže ve svý době to byla opravdu star a je neuvěřitelný, že ten pán pořád hraje a vlastně točí, on chvilku hrával, zpíval i v Hawkwind a je to ta stará tvorba britská, která v podstatě byla začátek celého metalu a nám se hrozně líbí to kombinovat a vlastně připomínat to a podporovat ty lidi, protože být aktivní v 84 letech na takovýhle úrovni si zaslouží uznání.
1: Ano, navíc to sleduje to dění. Já jsem říkal, že téma je Brutal Assault, že teďko je to samozřejmě nejaktuálnější téma na té metalové scéně, ale měl jsem spíš říct Tomáš Fiala z Obscure, že jo?
2: Pohodě.
1: No a tam je se nám právě rozevírají ty nůžky a rozšiřuje se to, protože zatímco aspoň já to vždycky pocitově měl, tak jakože nejtvrdší koncerty tady děláte vy, tak letos najednou tady Arthur Brown, pak Beat, že jo? A tak jako, že jste se rozjeli i tímhletím směrem, tak sválně si s tebe vypáčím, co máš v plánu na stole ještě nepodepsanýho.
2: A tak budoucí. To asi nevypáčíš, ale spíš obecně obecně jde o to, že nás zajímá ta muzika od jejich kořenů a vlastně jsme nějaký posluchači, který to vnímají víc komplexně a snažíme se je ukazovat kapely, nejenom ty, který jsou nejpopulárnější, ale ty, který to začali a vlastně dělat takovej zdravý mix, protože si třeba já si nemyslím, že vlastně muzika je jenom taková levná zábava, to je v podstatě nějakým způsobem životní styl a pro většinu lidí je to vášeň. Pokud se v té vášni chtějí rozvíjet, tak samozřejmě je dobrý znát kořeny a je dobrý o tom přemýšlet, vlastně inspirovat se. Otázka je, jak hluboko člověk může dojít, ale to každý má tu hranici svojí, ale myslím si, že ten Arthur Brown ve své době nastavil nějaký nový standard a je hrozně hezký připomenout, co bylo třeba extrémní před 40 lety, jo? Což se z dnešního pohledu nezdá. A tady to jsou všechno nějaké perspektivy, které nás baví a ten festival rozšiřují a dělají ho barvitější.
1: Dobře.
2: A když se vrátím k tomu Beatu, tak já jsem velikánský fanoušek King Crimson a vlastně vždycky jsem měl sen něco takového udělat. Jednou jsme dokonce dělali Adriana Belew trio, ale to je třeba před 15 lety, když jsme byli ještě malá agentura, vlastně jsme to neuměli úplně zpromovat. Takže jsme tam měli třeba 35 lidí a byla to trošku ostuda, což se hodně někdy stane. A mám hroznou radost, že tentokrát se to povedlo úplně opačně a pro mě to byl zážitek roku.
1: Tak, taky jsme se tady o tom bavili na Beatu a vstupenky samozřejmě odsud vyletěly, jak na ty, tak na ty. Tak teď pojďme dát další muziku, která bude už o něco malinko taková, řekl bych, metalovější.

0: Tak to je, jinak to nebude. Metal Church a Beyond the Black, to je muzika, která je právě teď za námi v pořadu Hard and Heavy, kdy si povídáme s Tomášem Fialou o všem možném, včetně festivalu Brutal Assault. Zajímavý je, to je jako zajímavý, že když se takhle bavím s klukama, co dělají tyhle ty velký festivaly, tak 14 dní před akcí už v podstatě jako není možný se jim dovolat a ty máš ve středu Start a Pohoda. Ale koukal jsem, že už teda vyjeli Ještěrky dávno, že už
1: ne,
0: se staví.
1: Tak my už dávno stavíme, my naopak jsme v takovém stádiu, že už to máme skoro postavený a abych já řekl pravdu, tak já už tam za stolik produkční činnosti na starost nemám. Já spíš čekám na to, až přijedou kapely a vlastně řeším víceméně takový nějaký věc, jestli ty věci, které jsme si řekli, že mají být udělaný dolů tak, jak mají.
0: OK, takže ve středu Start, co se týče Lupenů, to možná bychom mohli taky, jako, nebo takhle, začneme tím, že řekneme, že ve středu Start, že festival běží od 5. do 8.
1: Tak.
0: Na místě známém v Josefově, respektive běží tak nějak od 4. Viď?
1: Tak, v úterý máme předparty a je to 29. ročník a mám hroznou radost, kam se Brutal Assault podařilo posunout jako hlavní hvězdy. Tam máme Body Count, Primus a Vardruna, což letos jsou metalově neortodoxní kapely, ale vlastně nějakým způsobem to tak vyšlo, část z toho byla chtěná, ale samozřejmě bychom ocenili, kdyby se nám povedl třeba jeden větší metalový headliner, to se nám nepovedlo, ale vlastně tím jsme aspoň ukázali, že ten festival může mít i nějaký alternativní nádech, ale vlastně v tom jádru je pořád metalový a myslím, že naši fanoušci nás chápou. A jsem hrozně rád, že za tu dobu, co to děláme, vlastně jdeme dramaturgicky nějakým směrem a přestože tenhle ten ročník není možná úplně nejsilnější, tak vypadá to, že nebudem vyprodaný, což jsem si dlouho myslel, že budem a zbývá nějakých posledních 150-200 vstupenek, tak možná o pár to nevíde, ale vlastně je to hrozný ocenění naší práce, jsme za to hrozně rádi, že to takhle funguje.
0: Mm-hmm. Tam se nabízí otázka, jaká je celková kapacita?
1: Celková kapacita, když vezmu včetně hostů, včetně kapel a včetně zaměstnanců, jak bych řekl, nějakých 22 tisíc.
0: Mm-hmm. Tak to už těch 120 není takový ten. Ale ono se to ještě, hele, teď jsme to třeba hecli a třeba se ještě teď...
1: Jo, jako... lidi nám určitě můžou pomoct. Ale vlastně, co je super, co já můžu říct, že už máme nachystaný, oznámíme na tomhle ročníku vlastně víc než třetinu kapel na příští rok a mám hroznou radost, že se nám podařilo zabukovat skvělý jména a my máme totiž 30 let příští let, rok a místo ohňostrojů bychom to radši dali do těch dobrých kapel a vlastně ukázali to, co si myslím, že nás šlechtí, nebo tak, jak to vnímáme, a to je pojďme posílit tu muziku, protože ta oslava je pro nás nejvíc v těch notách na pódiu, než v těch hvězdičkách, které padají a třeskají z nebe.
0: Mm-hmm. Je jasný, že mi nevykecáš, že to tam bude příští rok, ale stejně se k tomu plánování výročí kulatýho musíme dostat, tak to probereme ještě později. Teď tady zaznělo mezi tím vším, že budou vystupovat Primus a tak bych navrhoval dát je. Co ty na to?
1: No určitě. Legenda.

0: Beatu.
1: No a na Beatu taky Primus a Jerry was a race car driver, tak se jmenuje tahle ta věc, kterou pokud byste teď hledali na obvyklých místech, na webu Rádia Beat a podobně, tak jak jsme říkali, dopíšem to tam později. Primus určitě jo, protože ty už jsme odehráli, tak ty už z toho playlistu nikdo nedostane. Co se nám dalšího do playlistu vejde, to sami ještě uvidíme, protože se povídáme s Tomášem Fialou a probereme všechno možný. Možná já bych udělal takový to, že otevřu okénko, zeptejte se, na co chcete, Tomáš na to chce odpoví. Protože třeba máte nějakou otázku ohledně nejenom Brutal Assaultu, která mě tady nenapadne, tak ji klidně pingněte sem do studia mailem nebo SMS-kou nebo zprávou z aplikace. To je jedna možnost. A druhá možnost bude využít tyhle ty kontakty ještě taky k něčemu dalšímu, protože Tomáš krom toho, že přines pytel muziky a dobrou náladu, tak také přines vstupenky na Brutal Assault. Bavili jsme se o tom, že se blíží naplnění kapacity. Můžete to být třeba vy, kdo jí doplní tu kapacitu. Je třeba ale samozřejmě zabojovat, nebude to úplně jednoduchý, to nechám na tobě vyhlášení soutěžní otázky.
2: Tak otázka je jednoduchá. A doufám, že díky tomu bude daleko víc z vás mít možnost zabodovat. A k jakému seriálu složili Primus titulní píseň? Myslím si, že to je asi jejich nejznámější písnička.
1: No, okay. Pište to sem SMS-kou, mailem, zprávou z aplikace a my potom vytvoříme, hele, v Brutal Assault 5. až 8. 5 plus 8 je 13, to je šťastné číslo 13. Ta zpráva, která přijde v pořadí s tou správnou odpovědí, tak bude ta, která bude odměněna dvouma stupinkama.
2: To někdo bude čekat a pak bude 20.
1: To je právě nejen, to je jako nejen odpovědět, ale ještě strategicky odpovědět. Víš, ať to není úplně jako jednoduchý, takhle tak. My tady fungujeme. Tak můžete být u toho. Můžete být u toho a my se vlastně teďko můžeme taky pustit do toho. Třeba se jenom chytnout toho line-upu, protože to tady procházím po očku, co všechno letošní Brutal Assault nabízí, ono to opravdu velmi jako pestrá směsice. Sválně, víš z hlavy, kolik tam je dohromady vystupujících?
2: Dohromady my to počítáme s malýma umělcema, který mají svojí stage a bude to něco kolem 150 umělců. Ať už jsou to performeři nějaký, nebo klavíristi, nebo industriální umělci. Když se budu bavit o těch kapelních, tak se bavme cirka o nějakých 80-90 kapelách na hlavních pódiích. Hmm.
1: Je někdo z těch letošních třeba muzikantů nebo kapel jako opravdu voříšek po té pořadatelské stránce?
2: Tak v podstatě bych možná řekl, že v něčem je trošku náročnější Body Count, který mají i soukromý letadlo a vlastně ubytovali se v Praze. Je to nějaká standardní logistika, ale na nějaký vyšší úrovni. A tím, že to není běžný turné a nejdou turbasem, tak vlastně jsme do toho daleko víc zapojenými. Takže to je něco, čím se po večerech bavíme. A pak jsou tam, bude to jak Primus, tak Vardruna. To jsou spíš věci, které jsou produkčně větší, ale to už je nějaký standardizovaný formát, kdy se to dopředu naplánuje a něco se naopak musí omezit a vlastně dopředu víme, že to nějakým způsobem půjde odbavit.
1: Mm-hmm. Není tam teda žádný extrém. A co se týče třeba množství, já nevím, kamionů a těch věcí.
2: No vlastně, co je zajímavý, že po covidu se celý ten festivalový svět začal vyvíjet směrem, že jezdí daleko méně kapel s dodávkama a je daleko víc turbasů a i menší kapely už mají nějakou produkci. Je tady vlastně, je to nějaký efekt, kdy vidějí u těch velkých kapel, že mít produkci je super, že tím můžou zaujmout líp diváky a zároveň teď i malí kapely, který by to třeba nepotřebovali, tak je mají. Takže je to samozřejmě daleko víc práce pro lidi na pódiích, daleko víc prostoru okolo to vyžaduje a všichni jezdí dneska skoro turbasama. Takže stala se z toho taková jako vlastně profesionálnější věc, ale je to nějaký momentální vývoj a uvidíme, kam to půjde dál.
1: Okay.

0: na Rádiu Beat.
1: Na beatu za námi Animals as Leaders jako výběr Tomáše Fialy a jejich Physical Education, to je ta, která právě teď dozněla. Jak jsme se předtím bavili o vstupenkách, počkej, já sválně tady okem uhnu, tak ano, ta strategie se jako na tom podepisuje, protože odpovědi přicházejí, ale ta zářná třináctka tady ještě podle mě není.
2: Tak já zatím přepočtu. Já no. Zatím skočím k těm Animals as Leaders. My jsme vlastně dělali tenkrát poprvé na Brutalu v roce 2016. Byl to takový experiment, protože přece jenom je to hodně jazzový. Zároveň nás vždycky tady ty věci bavily a oni tenkrát se divili a trošku i váhali, jestli to mají vzít nebo ne. Nakonec to vzali, protože co je na tom zvláštní, je, že samozřejmě jméno Brutal Assault se vyprodukovalo někdy před 29 lety a v té době to reprezentovalo vlastně nejen tu angličtinu, ale vlastně byl to nějaký název z té doby. A já mám hroznou radost, že se nám to podařilo trošičku překlonit, že pod těma slovama najednou si, jak ty agenti, tak ty managementy a kapely už představujou otevřený festival, který vlastně dělá věci, které nejsou prvoplánově podle toho jména. Jo. A vlastně my jsme to tenkrát udělali a doteďka je to naše nejúspěšnější video. Na YouTube má to asi 6 milionů zhlídnutí a tenkrát se to hrozně povedlo a to bylo nádherný. No.
1: A tyhle věci se stávají. Máš ještě v hlavě někoho dalšího, kdo by třeba jako byl takovej, že tam na první dobrou nepasuje a nakonec to byl jako mega úspěch?
2: A tak Motorhead, ten tam asi vždycky pasoval, ale určitě to může být Vardruna a můžeme si jako ten velký příklad vzít ten Primus, který opravdu je vlastně trošku hraniční, ale tím, že je umělecky zajímavý a je to kapela, která je unikátní a primárně hudební, to není o žádný image. A to je něco vlastně, kde já vnímám nějakou naší zprávu, že jak my, tak ty fanoušci se snažíme co nejvíc se dívat na tu muziku. Show je samozřejmě taky důležitá, ale vlastně nám jde o ty noty, které nás nějakým způsobem můžou spojovat.
1: Dobře. Tak budeme hrát další muziku. Mezitím já řeknu, že až bude hrát další muzika, tak my zavoláme tadyhle Pavlovi a uděláme mu radost takhle v neděli večer. A teď mě pověz ty, co je tohleto zváno tedy Slift.
2: Slift je výborná francouzská kapela, která je vlastně takový stoner psychedelický a objevil jsem to minulý rok, mají hrozně dobrý nahrávky a naživo, to je perfektní, mám fakt radost, že se to povedlo letos dostat na Brutal.

0: Radio Beat.
1: Radio Beat, za námi Slift, Storm of Wings, tak se jmenovala tahle ta skladba, co by další jedna z výběru Tomáše Fialy na dnešní večer. Než ho pustím ke slovu a k další muzice hlavně teda, tak se vrátíme k našim slibům, jste viděli, že nekecáme, jo. Tak mezi tím, co hráli Slift, my jsme si je teda pravda moc neposlechli, protože jsme telefonovali.
2: Ahoj, Pavel.
1: Nazdar, Pavle, to zní skoro, kdybys čekal, že ti zavolám.
2: No, slyšel jsem to, když se mluví o Pavlovi, tak jsem byl překvapený, ale jsem překvapený, tak?
1: No tak to jsme rádi, že jsi překvapený. My ti přejeme i s Tomášem tady pěknou neděli a samozřejmě nadělujeme vstupenky tak, jak bylo...

0: Jasné, super, teda děkuju moc.
1: Tak to bychom měli, teda Pavel hlavně by to měl. Už jsem mu dokonce poslal tadyhle mailem lupeny, takže vidíte, že jsme nelhali, když jsme říkali, že tady nějaký máme do skoro vyprodaného festivalu Brutal Assault, který slaví 29. výročí, 30. to je jasný, to je před námi. Je jasný, že když to budete vyhlašovat až tam, takže mi tady asi neřekneš, kdo tam bude. Ale stejně mě pověz, když se ohlédneš za těma skoro 30 lety, tak jak ten festival samozřejmě, tak všechno ostatní okolo dostalo jako vývoj obrovský. Tak co je třeba pro tebe takhle jako největší skok, nebo možná zpětně největší překvapení, že si to nečekal, nebo si to naopak čekal a tak je to dobře? Je tam něco?
2: Jinak, největší zlom Brutal Assaultu jako festivalu byl příchod do Josefovské pevnosti, což byl rok 2007. To je neoddiskutovatelná věc. No a jinak jsme měli různý harakiry a věci, které se mohly povíst víc, mohly povíst míň, ale vlastně, nebo mám radost, že tenkrát jsme začínali s nějakou myšlenkou, kterou jsme pořád rozvíjeli dál a dál a věřili jsme jí a vlastně se to trošku nabalovalo jako sněhová koule a v dnešní době je perfektní vědět, že k nám jezdí 200 lidí z Ameriky, 100 lidí z Austrálie, 500 lidí z Jižní Ameriky a že vlastně je to nějaký světový fenomén a pro ty lidi to je víkend v roce, kdy si odpočinou od toho světa, který je možná momentálně třeba trošku víc štve a vlastně my se tam snažíme být, všichni jsme tam jedna parta, jezdíme tam za muzikou a je to hrozně osvobozující to vidět v těch očích těch lidí. A co je na tom důležitý je, že vlastně ty spokojený lidi, ta míra toho nadšení, s kterým na ten festival jedou, ta dělá náladu toho festivalu a to je ta věc, která nás drží a je hrozně dobrý vědět, že to s náma sdíje lidi z celého světa.
1: To určitě jo, to 100%. Já jsem si přišel, víš, jakože tak, jak ten festival rostl, třeba se rozšiřoval, třeba se, co já vím, co mě první teď jako napadá, tak vy jste v podstatě byli, aspoň nebo já to tak vnímám, třeba mě oprav, třeba sám pojem mimo, jako průkopníci třeba v gastru, i v takových těch oblastech, které nejsou úplně jako vyloženě primárně spojený s tím pódiem, ale u vás jsem snad poprvé zachytil nějaký ty bambusový příbory, třeba tyhle ty věci.
2: Ale tak je to tak, že my o tom přemýšlíme, tak jak žijeme, tak se snažíme dělat ten festival. Já jsem jezdil hodně do Indie, tam jsem viděl arekový nádobí a říkám, je, to by bylo daleko lepší, než prostě vyhazovat plast, který jsme teda zlikvidovali. Začali jsme s tímhle stejně tak jsme kdysi začali pracovat na tom, ať to gastro je co nejpestřejší, protože ten člověk je tam 4 dny a potřebuje se dobře najíst. Jo. Já musím říct, že pro letošek třeba jsme udělali takovou novinku a nazval bych to antistaromák, že jsme jako vyplenili z našeho gastra ty pokrmy, které jsou na váhu. Samozřejmě jsou nějaký pokrmy, které na váhu být musí, ale ten zbytek, kdy si to člověk kupuje, vypadá to, že to je za relativně symbolickou cenu a když si to nadá, tak zjistí, že platí 3x tolik, tak vlastně to je něco, na čem se moc podílet nechceme. Ale v principu to spíš ukazuje, že se to snažíme dělat tak, aby to byl, já se to snažím dělat tak, aby to byl festival, kam když přijdu, tak se ty věci dějou tak, jak bych chtěl a očekával.
1: No a daří se, tak to je dobrý. Hele, pojďme k muzice. Imminence si vybral.
2: Jo.
1: Máš k tomu nějaký
2: No, je to teď nadějná kapela švédská, která jde nahoru a na Brutálu hraje poprvé, takže si ji pustíme.

0: No a na rádiu Beat v Hartenevě také speciální vysílání s Tomem Fialou na téma Brutal Assault a okolí, protože i na další věci mimo třeba festival vyloženě narazíme, nebo nám to uhne, ale teď je třeba aktuální právě tohleto a možná to zrovna zopakuju, ať nám to nezapadne ta informace pro ty, kteří by třeba váhali, nevěděli, nebo se našel ještě někdo, kdo netuší, tak teď od středy oficiálně čtvrtka i s tím zahřívacím kolem až do 8. srpna v pevnosti Josefov už v podstatě na tradičním místě, když jsme říkali, že v rámci historie samozřejmě Brutal Assault nevznikl na tomhle místě, ale už ho myslím, že každý má spojený s pevností v Jaroměři, tak se můžete vidět s těmi kapelami, které tady zaznívají, o kterých se tady bavíme, a nebo třeba i nebavíme, ale jejich prostě hromada, tak se mrkněte i na beatový web, můžete taky, tam najdete k tomuhle informace, a tak samozřejmě na brutalassault.cz. To je za námi Imminence, to je jedna z těch věcí, která si říkal, že je vlastně ne úplně, že neznámá, ale jedna z těch jako vlastně furt můžeme říkat začínajících mladších kapel. K tomu tam je spousta těch, nechci říct končících, ale starších. Mezi těma legendama, co bys vypíchnul třeba letos z tohohle na
1: pohled? Je toho hodně, určitě třeba můžeme se bavit o tom, že Nevermore se vrátili na scénu, je tam Triptykon, je základní člověk Varior, který byl u toho, když se vytvářel styl, který se teď jmenuje Black Metal. Můžeme se bavit o Amorphis, Immolation, starý americký death metal z New Yorku, který vlastně začínal někdy v 88. 7. a za 40 let se dostali do fantastické formy a dělají to pořád skvěle. Starý Coroner, trashová kapela, legenda, teď vydali fantastickou desku u Švýcaři, hrozně se to povedlo. Bavme se taky o tom, že jsou tam Left to Die, což jsou vlastně pohrobci starých dead a lidi, kteří reprezentují a hrajou tu starou éru Dead. Takže těchto věcí je tam hodně. Bavme se o Grave, Vader, Dayside. Vlastně je to podobných věcí plný. Co já bych možná ještě zmínil, na to jsem zapomněl, to teď trošku odbočím, ale ptal ses na ten 30. ročník a já mám hroznou radost, že se teda povedlo už zabukovat hodně kapel a myslím si, že lidi budou hodně překvapený z toho, co se vyklube, ale já prozradím dvě z hlavních men, který neřeknu naplno, ale dám nějaký indicie, a jedna z nich je headliner, který před pár lety byl už na Brutalu v té stejné pozici a je to nějaký starý metal, který je dost temnej. To je první věc. A druhá věc, co můžu prozradit, je, že se nám podařilo zabukovat reunion jedné kapely, která hodně dlouho nehrála a bude mít premiéru u nás a ten rok vystoupí na Brutalu. Už se možná někde nějaký jména objevily, tak lidi, kteří to sledují, tak můžou vědět. To jsou první vlaštovky, každopádně sledujte Brutal Assault. Ideálně přijeďte, protože první odhalení bude přímo na festivalu, tam se budou prodávat nejlevnější vstupenky a lidi, kteří tam budou, tak budou mít přístup k tomu linku. Máme asi posledních 120-150 stupenek, je to taková challenge, jestli to letos vyprodáme nebo ne. Uvidíme, když nám s tím pomůžete, budeme jenom rádi.

0: Radio Beat.
1: Pojďme si říct, že je to takové veledílo i tou délkou samotnou. Valtari a Sign je ta věc, která právě teď dohrála tady u nás na beatu. V pořadu Harte Nevy, kdy jsme se spolu s Valtari krásně takhle překulili přes celou, takže už si pojďme říkat, že jsme v druhé hodině pořadu Harte Nevy. Valtari jsou kapela spojená s Tomášem, jasně. A ty jsi říkal, že máš dlouhý příběh.
2: Tak je, příběh mám a hlavně teda byl velmi silný konec té skladby. Jo. To fakt jako v tichu si to poslechnout, mít hezky zataženo, tak to má sílu. No nicméně to, co jsme teďkom přehráli, byla jejich deska, kterou vlastně kombinace vážní muziky a nějakého death metalu v jejich podání, je to z roku 96 a ta deska letos slaví 30 let a my jsme se loni dohodli s Valtari, že jediný místo, na kterém se to oslaví, tak bude Brutal Assault, respektive my jsme se dohodli, že to bude místo, na kterém se to oslaví, ale nějakou shodou okolností se stalo, že letos to bude opravdu jediný koncert, kde to budou hrát a je to poměrně náročný projekt, kdy tam bude symfonický orchestr, kde bude asi 36 muzikantů a vlastně momentálně Valtari už přiletěli do Prahy a zkoušejí to a budou to hrát po x letech, budou to hrát v té původní sestavě, takže to je fakt velká věc a je to v podstatě jeden z headlinerů, který já jsem nezmínil. A speciální na tom je, že Valtari a Česká republika k sobě mají hrozně blízký vztah, protože oni tady v 90. letech objížděli každou mes a vlastně jsou zabudovaný v myslích lidí a tahle ta deska měla opravdu takový jako přesah v té době, jo, že víc než hitová, tak byla hluboká a hodně lidí to má hluboko pod kůží. Takže mám radost, že se to daří a pokud to budete chtít vidět naživo a opravdu to s 36 muzikantem a symfonickým orchestrem, tak budou ve čtvrtek hrát na Brutalu.
1: Ano, já jsem tady teď očima projížděl přes ten program a hledal jsem ten přesný datum. Jak moc... Takže orchestr je náš, jsem pochopil.
2: V podstatě, o co tam šlo, že musel nějakým způsobem ten orchestr si dal dohromady svoje aranže a pak to musel dát dohromady, ještě oni mají svýho nějakého člověka, který jim to přepisoval a teď už se to poprvé zkouší a myslím si, že to na sebe bude navazovat, ale je to opravdu proces, který trval dlouhou dobu a oni to oprášili po hrozně dlouhý době. Moc se na to těším.
1: Jak moc je složitý to dát dohromady, myslím tím, po stránce, protože jsem se párkrát v minulosti s Valtari taky potkal. A je to jako super parta, jako velmi milých lidí, ale na druhou stranu jsou jako velmi svý a velmi prudce a rychle se pohybují.
2: Jo, je to tak, že oni jsou primárně nejenom muzikanti, ale umělci a takovej styl, který kdy vlastně hrozně přemýšlí, to má umělecky co nejlepší konec a v mezičase se mění rozhodnutí, to se určitě děje, kdy je to ku prospěchu věci, ale samozřejmě organizačně je to pak drobně náročnější, ale já mám radost, že možná i díky tomu a jsme jediní, kteří to byli schopní udělat a je to radost vidět, jak oni se z toho těší a jak to začíná vznikat a vrchol by měl být ve čtvrtek na Brutalu.
1: Tak to si nenechte ujít. 17.40, už jsem to našel přesně.
2: Tak.
1: To vychází ve čtvrtek na Sea Shepherd a Marshall Stage, teda na Ačku budu. Je to tak, chápu to správně.
2: Ano, je to tak.
1: Jo, takhle už tak podle barev je to, už tomu rozumím. Tak jo. Takže stage vlastně ty hlavní jsou dvě, pak je tam Obscure, pak je tam Octagon, pak je tam ještě Cal Stage.
2: A když se budu bavit o těch hlavních stagech, tak v podstatě z Obscure, to je stage, která dřív bývala taková stará hala, následně jsme tam udělali stan a pak jsme to úplně otevřeli. A vlastně se nám z toho stala třetí hlavní stage, která dramaturgicky by měla jít spíš k nějaký alternativě, k věcem, který mají spíš k tomu metalu trošičku dál než blíž, i když samozřejmě není to absolutně dogmatický. Ale mám radost, že jak kvalitou toho pódia, tak zvuku a i těch kapel se z toho stala další stage, která má o maličko menší kapacitu, ale to nám dává další variabilitu v tom vlastně dávat dohromady nebo mít tam větší umělce, který můžou hrát teda díky tomu i na Obscure Stage. Oproti tomu máme Octagon Stage, která má kapacitu 1000 lidí a je vlastně v takovém zděném prostoru a má to až klubovou atmosféru a to je na tom hrozně zajímavý a dobrý, protože na běžném festivalu třeba, který je na letišti, tak takovouhle atmosféru neuděláš. Má to i svý stinný stránky, to třeba když tam dáme kapelu a jakože na neštěstí si myslím, že se tohle to stane, protože jsem se nějak nějak se mi povedlo zabukovat víc kapel o pár, než jsem chtěl, protože jsem byl úplně nadšený z toho, co všechno se děje v hudebním světě, a takže budou hrát i některé trošku větší kapely v Oktagonu, proto poradím lidem, kteří se na ně chystají, třeba Sadistic Intent, ať tam jdou o 20 minut dřív, protože my následně zastavíme provoz u toho Vodea a v rámci bezpečnosti se už bude pouštět kus za kus, člověk za člověka. Tak to je jenom nějaká drobná organizační rada, jak to udělat, aby člověk byl schopný stihnout svůj koncert i v prostoru, který je menší.

0: Na beatu za námi nejprve povídání o Valtary, který jsou určitě jedním z taháků, právě třeba si myslím, že i pro spoustu lidí, který nejedou na celý festival, a myslím si, že tohleto je třeba jeden jako z bodů, který by si vyzobli. A pak jsme se překulili na další muziku, ke který jsme už vlastně nic neřekli, a to jsou Demolition Hammer.
1: Jo, to je klasika, americká kapela z New Jersey, která ve své době, samozřejmě tam trash a je tam cítit i ten hraný death metal, je to na přelomu 80. a 90. let. A já když to poslouchám, tak mě to udivuje, že to má pořád hrozný feeling a že jsou tam cítit ty hardkorový kořeny té scény, a to je vždycky osvěžující v téhle muzice.
0: Tak tahle ta věc, která dohrála, se jmenovala 44 Caliber Brain Surgery. Už jsem si to tady zapsal do notýsku a platí pro ty, kteří mě tady šťouchají přes sociální sítě, že nemám napsaný playlist, tak nemám, protože ho tady tvoříme s Tomášem naživo, takže až ho dotvoříme, tak vám ho samozřejmě na www.radiobeat vyvěsím.
1: A ty zajímavé otázky přišly nějaký nebo vůbec?
0: Vidíš,
1: ne?
0: To jsme krásně zakecali, a já si je tady připravím. Otázky super. Samozřejmě stále pište. A s tebou odbočím k tématu, který ale je taky na brutalu už leta letoucí zažitou věcí, a to je takový ten doprovodný program. My jsme probrali ty stage a podobně, no. Ale nejenom muzika, že jo, patří k festivalu.
1: Ne, my samozřejmě víme, že přestože jsme fanatici a naši fanoušci nebo lidi, co jezdí na Brutál, jsou fanatici, tak přesto není možný sledovat 22 setů kapel denně. Já myslím, že nějaký rozumný maximum je kolem 10-11, a to už vyžaduje jako velkou míru řehole a přemáhání se, což druhý den člověk za to může být rád, ale nějakou míru vynaložený energie to je. Nicméně, mezi těma setama je potřeba se nějak občerstvit, a když se budeme občerstovat jenom alkoholickýma nápojema, tak moc daleko nedojdeme. To znamená, my tam razíme nějakou teorii, že tam máme výstavy. Letos tam máme Zbyška Bělaka, který dělá třeba obaly pro Ghost. Dělal hodně metalových obalů a má hrozně krásný jaký hluboký obrazy, takže to je jedna z hlavních výstav. Pak tam máme takovou zajímavou dekadentní výstavu, která je v podzemních chodbách, kde my se vlastně snažíme využívat všechny ty útroby pevnosti, protože když jsme tam přišli, tak jsme trošku vždycky koukali, nevěděli jsme, co s tím dělat, a po čase nás napadlo, že jediný, co můžeme dělat, je dát tomu nějaký život a využít to. Jo. Mimo to tam je třeba postapokalyptický konvoj, což je jakýsi Mad Max. U podpisovek bude hrozně zajímavá výstava, která se jmenuje Once Upon Hill, a je o pražském klubu 007, kdy tam v 90. letech přijížděli zásadní hardkorový kapely, které v té době byly malý, a ty koncerty měly perfektní atmosféru, a to je tam zachycený v dobových fotkách a budou tam i nějaký letáky, takže to je spíš nějaká reminiscence na to, jak se ta muzika vyvíjí, jak esteticky, tak hudebně, a vlastně možná z dnešní doby některý fanoušci ani nebudou tušit, že takovýhle fotky kdysi jako vznikaly, protože už v době digitálních fotografií na telefonech to může působit zvláštně. To je to, si myslím, pro ně lepší vidět, že ten vývoj za krátkou dobu se to může někam dostat. Mimo těchto věcí tam vlastně ještě tam je jedna taková legrácka, která uvidíme, jestli vydali. Jeden můj kamarád by tam měl dělat v hospodě kouzelníka, kdy fakt dělá dobře s kartem, a to je spíš jenom taková legrace pro zpestření. Mají tam být historický vojáci, ale v principiálně celý ten program je dělaný tak, aby člověk tam chodil, je to vlastně město ve městě, a pořád měl nějakou možnost aktivního vyžití. Vlastně, co jsem ještě nezmínil, dvě důležitý věci, je Pitov dům, kde máme v podzemních chodbách takový hrad strachu, který je jako opravdu, je to hrozně dobře hodnocený a navštěvovaný, a musím říct, že to je zážitek. A druhá věc, co je skvělá v rámci doprovodního programu, že jsme začali dělat kliniky, jak kytarový, tak bubenický, a nějaký debaty s umělcema o tom, jak třeba dřív to probíhalo, a to nám přijde hrozně důležitý v rámci toho, jaká je historie toho metalu, jaká je historie toho stylu, a lidi, kteří to poslouchají, tak samozřejmě chtějí vědět nějaký zákulisní věci, plus ty muzikantské věci, to je úplně jasný, samozřejmě dobrý bubeník a dobrý kytarista, pokud jsi fanoušek, to vždycky oceníš, a podpisovky, taky doprovodní program.

0: na beatu.
1: Za námi další muzika spojená s letošním ročníkem festivalu Brutal Assault. My už jsme tady tenhle ten název samozřejmě říkali, protože Body Count je jedna z těch vždycky výrazných kapel, už třeba právě kvůli tomu žánru a stylu, nebo stylům, který oni kombinují. Pro mě tak trošku jako překvapení, ale milý od samého začátku, že metalisti obecně, ať jsou vlastně jako konzervativnější publikum do jistý míry v některých věcech, tak tohle to mám pocit od začátku jako brali. Co si o to myslíš ty?
2: Brali, a ono to je možná i tím, že Ice-T se modlí k Slayer, vždycky to říkal, a vlastně takže vždycky bude mít zastání. Já jsem taky, my jsme na tom pracovali víc let, aby se u nás objevil, loni už to bylo blízko, nakonec to nedopadlo, vybrali si červen a letos už to mělo dopadnout a nakonec to taky nedopadlo, takže pak jsme řekli, tak jsem řekl, tak to ne, tak jsme ještě přemluvili a pro mě to bude speciální zážitek, já jsem je za poslední 5 let viděl 3x a musím říct, že ne, vždycky to byl úplně ten nejlepší koncert, ale já hrozně věřím tomu, že tady budou v malém semknutém prostředí, v místě, který je pro, vlastně když přijdou Američani, vlastně oni přijedou do toho Josefova, tam teda vidějí nějaký cihly a náznaky pevnosti dobrý a teď vlastně jsou v zázemí, kde my jsme z druhé strany a jsme ve velký kasárna, čtvercová kasárna a vlastně nikde není ani moc zmínka o festivalu, není vůbec nic slyšet a najednou projdeš takzvanou poternou, která má 80 metrů a objevíš se v místě, kde je 20 tisíc lidí a je to všechno uzavřený v těch cihlách a ta atmosféra, ty lidi, co to neviděli, jak jim vždycky spadne brada. A speciálně Američani jsou na ty historické věci hodně citliví, protože oni to tam nemají. Takže já věřím, že to může tenhle moment způsobit to, že tenhle koncert, že se na ten koncert bude dlouho vzpomínat a hrozně bych chtěl, aby to tak bylo.
1: No tak já budu držet palce, aby to tak dopadlo. My jsme už tady zmínili mnoho kapel a zahrály, který tam zazněj, ale mě by teď zajímal jako vyloženě tvůj čistě fanouškovský osobní pohled na celý ten line-up, tak pojďme ještě vypíchnout třeba ty kapely a koncerty, který ty rozhodně nevynecháš, nebo pokusíš se nevynechat v rámci toho snažení.
2: No pro mě je to celý hrozně těžký, protože já mám už v hlavě příští rok, kde jsme opravdu na tom pokročili a snažím se takhle. Do velké míry si myslím, že obraz toho line-upu je můj vkus. Samozřejmě jsou tam věci, které jsou nějakým způsobem univerzálnější, nebo je dávám do toho, že se na ten festival hodí a třeba je tolik neposlouchám. Nicméně, jestli mám já něco vypíchnout, tak já se hrozně těším třeba na Body Count. Rozhodně miluji Immolation, který poslouchám 25 let, 30 a je to kapela, ze kterou jsem toho absolvoval, co se minut týče, hodně času. Dokonce jsem s nima kdysi jel na turné Západní pobřeží a jeli jsme tenkrát s Cavalérou, který hrál Sepultura. Bylo to hrozně fajn. Každopádně Primus je ta věc Clawfinger. Vždycky hrozně zábavná parta, hrozně dobrých lidí. Jo. To je na tom taky fantastický. Demolition Hammer, těm se to vždycky povede budou u nás, já tuším, že po třetí a stálo to za to. Možná, co zmíním, je Perturbator a Satyricon. Satyricon je kapela, která vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to další věc, kterou si zahrajeme a ty jsou tam v úvozovkách tak trochu náhodou. Nám před 3 týdnama přišlo, že Cradle of Filth nebudou z technických důvodů schopní vystoupit a že to chtějí odložit na příští rok. A vlastně já jsem hrozně jako přemítal, musíme udělat něco, co bude adekvátní. A mě se podařilo, že Satyricon mají 2 dny volno mezi festivalama a zrovna to vyšlo, jak většinou 9 z 10 věcí nevíde a za ty roky se to nakumuluje, tak teďkon jsme si vybrali své štěstí a podařilo se nám je zabukovat. Satyricon je jedna z kapel, který na Brutálu hrají nejčastěji. Já je mám hrozně rád proto, protože z těch velkých black metalových kapel je to banda lidí, který vlastně pořád se snaží, nebo je to satyr, který se pořád snaží dělat soudobou muziku a není to revival sám sebe. Pořád se snaží vyvíjet a to mi na tom přijde fantastický a na pódiu je vždycky vidět ta jeho hrozná energie, která to kope dopředu.

0: No a na rádiu Beats taky další muzika. Když tady před malou chvilkou byla řeč na téma Perturbator a Satyricon, tak jsme je dali pěkně pohromadě jako dvojpozvánku na letošní Brutal Assault, o kterým si vlastně hodinu a půl už povídáme a ještě to dorazíme s tímhletím tématem i s další muzikou, která bude hrát. Ale mě to nedá, protože vždycky si říkám, že když se takhle bavíme o festivalu a xkrát jsme se tady potkali a Brutal Assault je znamená značka a pro nás dva v podstatě značka známa, tak je spousta věcí, které už vlastně možná nás jako nenapadne řešit, ale třeba je spousta lidí, který to napadne. Narážím na to, co jsi říkal v tom minulém povídání, když jsi mluvil o té výstavě fotografií a o tom, že leckdo z těch mladých návštěvníků už vlastně si neumí představit, že to tenkrát tak bylo. Jak to vidíš s tím složením lidí, kteří přicházejí na festival na Brutalu? Obměňuje se to, mládne to, stárne to, jak to tam
1: No, já mám takový zajímavý statistický poznatek, že každý rok jsme asi o 10 nebo 9 měsíců starší. Mm-hmm. Což znamená, že se to nějakým způsobem obrozuje, ale neobrozuje se to tak moc, aby... obrozuje se to v menšině. To znamená, že v principu začínáme být trošičku skanzen a uvidíme, jak to půjde dál. Já myslím, že my to chceme dělat dál, nás to hrozně baví, ale v principu mám takový pocit, že ty mladí lidi už ten formát festivalu, jaký známe my a jak my si ho představujeme, až tolik nezajímá, protože pro nás ta muzika byl vždycky životní styl, byla to nějaká filozofie. Nebyla to jenom taková jako lehká zábava. V dnešní době mám pocit, že ty lidi spíš podléhají takový jako lehčí zábavě. Dneska si zajdu na koncert a zítra si zajdu na bruslení a uvidíme. A vlastně nemá to, už to přestává mít takovou hloubku nebo takový význam pro ty lidi, ať to říkám srozumitelně. Nemá to pro ně takový význam a to znamená, že já si myslím, že do budoucna bude nějaký formát, kdy tam budou youtubeři, budou tam různý filmy, budou tam hry a do toho bude muzika, která může být 30%. Náš případ to nebude. Já myslím, že my jako skanzen dožijeme a doufám, že před sebou máme ještě 40 let.
0: No to asi jo. Ale když by se teď našel někdo, kdo jede úplně poprvé, vůbec jako neví, která bije, berme to tak, že teď nás slyšel poprvé a zjistil, že využije těch zbylejch 120 lístků, který ti zbývá do vyprodání. Tak co je ještě třeba organizačně úplně jako mimo, myslím teďko programovou část toho festivalu, důležitý říct, aby člověk věděl.
1: Jednoduchý. Doporučil bych, ať děláme speciální Brutal Express z hlavního nádraží, kde budeme hrát muziku, bude tam 8 repráků a budou se lidi moc volit podle stylů a vlastně ten festival pro ně začne už v tom vlaku. To je pro mě hrozně důležitý moment, ale ono to je i praktický, protože my tam ty lidi stihneme osvapovat, označit a oni tím pádem nebudou už pak ztrácet čas v kempu, což mi přijde jako příhodná myšlenka. Následně bych samozřejmě doporučil, ať si zabukujou nějaký ubytování, mám pár posledních věcí, pár posledních míst přes naše stránky, no a následně ať si přečtou instrukci, rozhodně ať si stáhnou aplikaci, protože ta aplikace skýtá obrovské možnosti a tam se dozvíte hodně věcí o festivalu, no a následně přijít na festival, nechat se osvapovat, pokud přijedete tím vlakem, tak už budete, nicméně dostanete brožurku, kde budou další informace a pak, co já hrozně doporučuji, samozřejmě zaškrtnout si kapely, který máme rádi a který posloucháme, ale spíš procházet ten festival, snažit se jít do zákoutí, kam vás sami nohy možná nezanesou, protože tam nehrajou kapely, ale všechny ty místa se snažíme, aby měly nějaký význam a pořád budete mít možnost něco objevovat a něco zajímavého zjišťovat. A to je vlastně nějaký leitmotiv toho našeho festivalu, že chceme být město ve městě, ve kterém ty lidi můžou být sobě stačný a nemusí chodit nikam jinam. A to objevování myslím, že vás potěší, protože jsou tam hrozně zajímavé věci.

0: pro pořádek, tohleto byly Kitty a byly to Kitty, jo, byly a jejich Brekeš, to je ta věc, která dohrála právě teď. S Tomášem Fialou si povídáme, jsme tak trošku ve finále, protože hodiny ukazují v premiéře 21.42 v repríze, ten čas úplně sedět nebude, ale v každém případě hodinu a tři čtvrtě už tady hrajeme muziku spojenou s festivalem a probíráme, ale co jsem, teď jsem tady koukal mezi SMSky, tak tady je jedna taková vlastně, jo, vlastně docela zajímavá od Marfyho, který tím, že vlastně, jak to tak chápu z té zprávy, z té SMSky, není vůbec nijak zasažen tou produkční činností, tak se ptá, jak se spojuješ s kapelami, který zvete, podle čeho to vybíráte a jak to bylo třeba na začátku festivalu, když vás nikdo neznal?
1: No, tak vlastně vždycky jsme poslouchali muziku a byli jsme fanoušci a podle toho jsme vybírali kapely, ale já musím říct, že já jsem nebyl úplně u začátku Brutal Assaultu, začal jsem pomáhat někdy od 5. ročníku, ale ten festival mě

0: Určitě máme kapely, které posloucháme, určitě máme kapely, které nám jsou doporučený, jak agentama, tak i třeba nějakýma kamarádama. A co já se snažím zachovávat, že každý rok jsou jedna, dvě, tři kapely, které tam ad hoc hodíme, protože myslím si, že ta hlavní funkce, nebo hlavní, jedna z funkcí, kterou bych chtěl, ať zůstane uchovaná u Brutal Assaultu, ať objevuje kapely, které to mají před sebou, a kapely, které jsou mladý a který mají hroznou vervu a chtějí to dokázat a hrajou zajímavou muziku. A to je něco, co si chceme uchovat napříč tomu, že jsme se stali větším festivalem.
1: Dobře, teď tady mám zase tvůj výběr. Možná se vrátíme ještě, protože Satyricon, když hráli, tak o těch jsme se bavili. Pak to byly Kitty. Máš k tomu nějaký?
0: No, je to legendární numetalová kapela. Já myslím, že tady u nás nikdy nehrála, opravte mě, jestli se mýlem. A hrozně dlouho byla hibernovaná, teď se vrátili zpátky. Těším se na to, bude to zajímavý.
1: No a teď budeme hrát Alcest ještě.
0: Jo, Alcest, post black metal, francouzská kapela, která momentálně hraje skvělý koncerty a stává se větší a větší. A je to hrozně zajímavý, jak na sebe napasovala black metal a ten post feeling, a sedí tam bezvadně, perfektně.

0: Beatu.
1: No tak, teď už jsme ale opravdu ve finále, protože nám nezbývá příliš mnoho času na to si povídat a hrát muziku. Tu poslední 10 minutovku nebo 9 minutovku pojďme vyplnit muzikou a pojďme vyplnit možná takovým shrnutím toho, co jsme si tady řekli, když se ohlédneš za tou uplynulou naší dobou tady společnou. Co by se mělo vypíchnout, co by nemělo zapadnout, co by jsme neměli zakecat?
2: Tak spíš všechno, co jsme tady hráli, jsou kapely, které budou na Brutalu. Brutal začne teď v úterý před party, následně je od středy až do soboty, after party bude v Modrý Opici, v neděli, to jsme ještě nezmínili, Monstrosity, kdyby někdo měl chuť přijet. Co jsem nezmínil, a to je dobrý, máme pár posledních ještě vstupenek, které jsou denní, kdy jsme vypsali 400 kusů vstupenek na každý den a vlastně sobota už je hrozně blízko vyprodání, tak jestli někdo má zájem, tak sobota a pátek se tomu fakt blížej a jsem si skoro jistý, jestli to stane, čtvrtek a středa by měly být relativně ještě možný. Znova, Brutal Assault je oslava extrémní muziky, temné muziky, mám radost, kam se nám to za ty roky podařilo dostat, že jsme vlastně stále metalový, neortodoxně ortodoxní metalový festival, protože vlastně, nebo o co my se snažíme, mít tam hodně ortodoxních kapel a pak hodně trošku jiných kapel. A z tohohle pohledu si troufám říct, že to je zajímavý a pokud někdo u nás nebyl v hrozně rád bych ho přesvědčil, ať to zkusí, protože máme hrozně dobrý zkušenosti s tím, že když někdo k nám jednou přijde tak a nikdy u nás nebyl, tak většinou mu trochu spadne brada a má hroznou radost, že to objevil a chce k nám jezdit dál. Tak tím bych to možná uzavřel znova od středy do soboty Brutal Assault, je tam posledních asi 120, 150 vstupenek plus pár denních. Pokud máte chuť, přijeďte, my budeme rádi.
1: No my děkujeme, že jsi přijel ty. Ať se festival vydaří, teď máš před sebou docela makačku, tak...
2: Je to tak, já bych ještě chci představit, že budeme hrát Immolation, což je jedna z mých oblíbených kapel a dáme si z jejich debutu písničku Dawn of Possession a jako druhou věc budeme hrát na závěr...
1: Guilt Trip tam je.
2: Guilt Trip, což je mladá hardkorová kapela, která jde neskutečně nahoru a to, co naživo předvádějí, to je skvělý.
1: Takže to budou takové ty písně na rozloučenou. Já se rozloučím s Tomem, vám zároveň můžu říct, že vy se za chvilku budete vítat s Petrem Korálem, který nastupuje u Den 10., jak to bývá dobrým zvykem ze speciálem, to nejlepší z roku 96, aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání, což je strašný takhle říct, jak si já pamatuju, že ten rok 96 není zas tak daleko. No nic, je to 30 let a bude to první díl, takže se dá odhadovat, že Petr těchhletěch nahrávek, který z 96 bude chtít připomenout, bude mít víc než dost. A pak Davis, ale ti to tady uzavírají, vy si tedy býťáci užijte zbytek pořadu Hard and Heavy, já se budu těšit zase zítra odpoledne. Tome, díky, šťastnou cestu,
2: díky,
1: ať se daří.
2: A doufám, že se uvidíme, čau.

0: Art and Heavy na Beatu.
1: Hezký večer vám přeje Petr Korál. Jsme na startu třetí hodiny dnešního Art and Heavy na rádiu Beat a tímto se rozjel první díl speciálu nazvaného To nejlepší z roku 1996 aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání. A začali jsme Metallicou pohledem na album Load, které mezi fanoušky vyvolalo takové rozporuplné reakce, protože Load bylo definitivně stylově někde úplně jinde, než byli fanoušci u Metallicy zvyklí, už to moc nebyl thrash metal a bylo to z pohledu mnoha lidí nesmírně komerční a tak dál a tak dál. Ale já si myslím, že taková ta nepřízeň, která je na desku Load už od jejího vydání házena, takže není úplně spravedlivá, protože na Load byly úplně parádní skladby. Možná to nebyl tolik metal, ale deska to, aspoň z mého pohledu, byla velmi podařená a ostatně to dokumentovala i skladba Ain't My Bitch. Kam se přesuneme teď? No, nepřímo vlastně také za Metallicou, protože další deskou, která slaví 30. výročí od svého vydání, byl takový zvláštní počin Apokalyptika Plays Metallica by Four Chords. Ano, finští čtyři violončelisté tehdy vyrukovali se svým debitem, na kterém předělali pouze a jedině písničky Metallicy a dali jim opravdu netradiční rámec zvukový a to album vzbudilo obrovský a zasloužený rozsah, tak si na něj taky posvítíme aspoň jednou ukázkou. Ta se jmenuje Creeping Dead, Apokalyptika ve svých začátcích.